hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rodiče plánují výdaje na školu, téměř polovina počítá s částkou do 3000 korun. I to probereme teď ve vysílání Krokodýla, protože za malou chvíli nás to čeká. Začátek nového školního roku by měl podle rodičů zatížit rodinné rozpočty méně než v předchozích letech. Negativní dopad růstu cen na plánování školních výdajů zároveň uvádí méně rodičů než loni. Téměř polovina rodičů počítá s náklady do 3000, zatímco 19% očekává výdaje nad 5000 korun. To vyplývá z posledního průzkumu. Tak doufám, že to zvládnete. Finančně vás může podpořit i Krokodýl v soutěži Krokodýly zvuky, prachy do tvý ruky. Tak třeba vyhrajete naši částku a pak to bude paráda. Teď ale paráda, pohoda a užívejte hit za hitem.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět.
2: Laskavá.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Invazní dřevina má na mále ideální čas na likvidaci a i to probereme právě teď ve vysílání krokodýla. Ano, konec léta je ideální doba na vypuzení agresivní asijské dřeviny. Pajasan žláznatý trápí zemědělce, stavaře, vinaře i alergiky. Bojují s ním města i majitelé pozemků. Je potřeba mít na paměti, že jeho likvidace má určitá pravidla a ta samozřejmě je teď možná. Je na obtíž zemědělcům, škodí v sadech, ve vinohradech, jeho kořeny dokážou narušovat i stavby. Řeč je právě o tomto agresivním, invazivním pajasanu žláznatém. Tak jihomoravské obce se vydávají tímto směrem, chtějí se ho zbavit, teď jsou nejlepší podmínky. A tak uvidíme, zda se o vymícení, toto vymícení podaří. Teď ať se vám daří a užíváte si Hit za hitem na krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Mamka s tačkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
1: Nechoď do té vody.
2: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
3: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
4: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

Moc hezky řečeno, až dospívám svoji píseň, bude ráno, bude den. Ano, už David Koller dospíval svou píseň, je ráno a je tady den. Den 26. v pořadí v měsíci srpnu. Je to polovina 35. týdne, máme středu 26. a Luděk dneska slaví svátek. Dobré ráno, přeje Tonda Kala ze studia Rádia Krokodýl. Katka už je tady taky, dneska nedonesla buchtu, dneska nedonesla prošilý mlíko, tak ho šla zrovna vylejt. No, pardon, no nic, pojďme se mrknout. Co vás teď možná bohužel nepříjemně překvapí na silnicích, máme tady nehodu na D2 ve směru od Břeclavy k Brnu na kilometru 35,5. Jsou tady dvě auta, ale jsou Ukrajinice, nebo respektive dvě dodávky, tam by to tolik překážet nemělo. Kde to překáží výrazně, opravdu výrazně víc, tak to je D1 ve směru k Brnu. Na kilometru 130 blokuje levý pruh nehoda osobního auta s dodávkou a kolona má zhruba nějakých 4-5 kilometrů, což teda tuhle hodinu není fakt nic moc. Prosím pěkně, dejte pozor, abyste náhodou se k ničemu nepřichomítli. Co se týče teploty, máme tam nějakých 17 stupňů. Dnešní odpolední teploty, ty budou samozřejmě jako příjemnější, se 17 by se nám to mělo dostat na nějakých odpoledních předpovídaných až 26, ale to probereme. Předpokládám, že spousta z vás byla včera také se podívat na mistrovství Evropy ve volejbale, kdy jsme hráli proti Ukrajině, já jsem tam byl. Musím říct, atmosféra úplně neuvěřitelná. Mají to tam velmi dobře zmáknuto a i takový, myslím si, že nějaký suchar tomu podlehne a zkrátka dobře fandí. Tak my fandíme tomu dnešnímu dni, aby se vydařil tak, jak má. Dobré ráno, dobrý den. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:45. Přejeme dobré ráno. Jaké počasí nás dnes čeká? Převažovat bude oblačno nebo ještě až zataženo, ale už jen s malou možností výskytu přeháněk, hlavně v severní části kraje. Během odpoledne a večera se oblačnost postupně zmenší a občas bude i polojasno. Odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Dobré ráno.
2: Slyšíte bubny?
3: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
4: Fandíme s vámi.
5: Zbrojovačky a zbrojováci, je čas znovu v sobě probudit draka. V sobotu 29. srpna od 17 hodin nás čeká domácí bitva se Zlínem. Přijďte ale s předstihem, už 3 hodiny před výkopem otevře své brány fanzóna ve znamení oktagonu. Těšit se můžete na podpisovku zápasníků, soutěže a další nabitý program. Zopakujeme nejvyšší návštěvnost ligy. Vstupenky kupujte na fczbrno.cz.
4: Fandíme s vámi.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
3: Nossa!

0: Oasis nám to krásně nastartovali tady u nás na Rádiu Krokodýl. Doufujeme, že krásně to bude fungovat i dále. 5 hodin 59,5 minuty, středa 26. srpna právě dnes, právě teď, a to vás zdraví ze studia Rádia Krokodýl Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, dobré ráno, no nevím, jestli to bude dobře fungovat. Já jsem slyšela tvůj první dnešní vstup o 5:30, jak mě tady pomluvil.
0: Ne, nepomluvil.
1: Že jsem nepřinesla buchtu, ale prošlý mlíko, děkuju.
0: Tak to jsi říkala, včera buchta jako výborný, čekal jsem, co bude dneska, Katka přinesla mlíko, říká, nevím, jestli tady je, ale už je asi prošlý. A je prošlý?
1: Je o asi 2 dny nebo o 3, a tak to ještě.
0: To je jedno, já myslím, že už je to. Měsíc
1: třeba.
0: No tak třeba tvaroch už, jakože tam třeba v tom. Ne, dobrý, výborný.
1: Kefíro pak tvaroch, že bych nenesla.
0: Tak zprávy snad budou čerstvější.
1: V Brně dnes začíná přehlídka Štetlfest a podrobnosti za chvíli.
0: Po 6. Marquez. Bude také Kylie Minogue. A taky pánská volenka. Vypadá to, že nebudeme tančit mezi kapkami deště. V téhle chvíli je drobná přeháňka, no, tam jako Jemnice, Dačice a tam ta místa, ale je to drobné. Jestli se to přiblíží k Brnu, necháme se překvapit. V centru Brna teď máme nějakých 17 stupňů, Vyškov tam je chladněji, tam je jenom 13. V Břeclavi je stupňů 15. Dneska by to mělo být snad už bez deště a odpolední teploty do 26.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Místa, osobnosti a příběhy spojené s židovskou kulturou a historií připomene brněnská přehlídka Štetlfest. 5. ročník s podtitulem Návraty začíná dnes, potrvá do 30. srpna. Do Brna se například vrátí potomci významných židovských rodin Plačkových či Furmanových.
2: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
1: Na sídlišti Teršova ve Vyškově vznikne příští rok parkovací dům s kapacitou asi 75 aut. Dalších 30 veřejných parkovacích míst přibude v okolí. Sídliště je vozy dlouhodobě přetížené. Výše investice dosud není známa.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Zoo Hodonín včera otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba zhruba za 69 milionů korun nahradila původní objekt. Jeho statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Dominantou jsou dvě nová akvária pro 2000 sladkovodních ryb. Veřejnost se do expozice poprvé podívá dnes. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B 3. 3-bodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. K vítězství pomohla 21 body univerzálka Monika Brancuská.
3: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, ve veřejnosti.

0: pro Rádio Krokodýl z klobásy stánce Koktejl Šáro.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Přesně za týden touhle dobu bude druhý školní den, už vidím, jak budíte ty prvňáky vstávat do školy. Už zas, když jsem tam byl včera.
1: To by stačilo, ne? No a vy se stále můžete zapojit do naší soutěže, kdy hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Podrobnosti už brzy.
0: A dneska ráno taky vstupenky na zbrojovku, tak buďte s Krokodýlem. Rádio
2: Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Zatancuj si so mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut. K tomu pojďme se podívat do historie na ten dnešní 26. srpnový den. Například v roce 1771 Marie Terezie vydala takzvaný amortizační patent. Cílem tohoto patentu bylo zabránit katolické církvi navyšovat jmění a omezit její daňová privilegia. V roce 1909 byl v Jihlavě zahájen provoz elektrické tramvaje. V roce 1992 český premiér Václav Klaus a slovenský premiér Vladimír Mečiar podepsali v brněnské vile Tugendhat dohodu o zániku Československa k 1. lednu roku 1993. V roce 2009 český reprezentační fotbalista Pavel Nedvěd oficiálně potvrdil konec své fotbalové kariéry. Co můžeme zmínit ze světa? Tak například v roce 1768 anglický mořeplavec a objevitel James Cook vyplul na svoji první průzkumnou plavbu. V roce 1813 v bitvě na Kačavě porazila ruská a pruská vojska francouzskou armádu. V roce 1883 začala kolabovat sopící Krakatoa, což v tento a následující den vyústilo v několik zničujících plíniovských erupcí. Taky jsem to slyšel poprvé, tak jsem si našel, že to je extrémně explozivní typ sopečné erupce. V podstatě se jedná o nejničivější a energeticky nejmohutnější typ. Zkrátka dobře, potom potopa. V roce 1972 byly v Mnichově zahájeny letní olympijské hry. Ty bohužel vstoupily do historie velmi nepěknou událostí, únosem a vraždou 11 izraelských olympioniků, které spáchala palestinská organizace Černé září. V roce 1976 se objevil první případ eboly, způsobené nejnebezpečnějším kmenem Ebola Zaire. V roce 1978 byl novým papežem zvolen Jan Pavel I., který o měsíc později zemřel. Ano, dlouho tomu nešéfoval. Kdo dneska slaví narozeniny, například sám doma? To je on, jasně, Mikuláš Kalkin, ten dneska slaví 46. narozeniny. A herečka, dříve pak také politička, diplomatka Magda Vašáriová dneska slaví narozeniny 78. Co se týče svátků, tak dnes slaví svátek Luděk. A pozor, jsem zjistil, musím doma pogratulovat, koupit nějakou mňamku. Dnes je Mezinárodní den psů. Tak gratulujem úplně všem.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Superstar na Krokodýlu v 6 hodin a 20 minut kde máme v centru města Brna na teploměru úplně přesně 17,6 stupně. Ve Vyškově je dneska chladno, tam mají jenom 12,5, i když ve Žďáru tam mají 13 a v Jihlavě mají taky 12,5. Břeclav na jihu tam má stupňů 15. Dneska by to mělo být s oblačností, možná ještě zataženo, ale už jen s malou možností výskytu přehánění hlavně v severní části kraje. Během odpoledne a večera se oblačnost postupně zmenší, občas bude i polojasno. Teploty 23 až 26 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Hromady mamutích kostí poblíž pravěkých sídlišť vznikly pravděpodobně lidským přičiněním, nikoliv jako výsledek přírodních procesů. Převažují v nich kosti samic. Desítky let starou otázku pomohla objasnit studie, na které se podíleli vědci z Brna. Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje 8 z 10 Čechů. Vyplývá to z průzkumu organizace Ministr zdraví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že takové omezení podporuje a ve sněmovně vzniká návrh na tuto regulaci. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Parton. Byla považována za legendu a první dámu americké country. V posledních měsících se potýkala s mnoha zdravotními problémy. Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě bude od čtvrtka do neděle dějištěm čtvrtého ročníku turnaje pro tour nižší úrovně Futures v plážovém volejbalu. Představí se páry z 19 zemí. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
0: 8 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodýl.cz.
4: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
5: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
8: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Nejenom Pedro, ale i Pavel, Karel, Kristýnka, Janíčka, Amálka.
2: Sarinka.
1: Všechny, ano, všechny děti půjdou příští týden do školy a my hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl, kterému i letos připravíme den, na který asi jen tak nezapomene.
2: Dostane totiž výbavičku do školy, taky dárky pro celou svou třídu, no a s celou rodinou hospodnou parádu odveze do školy naše krokohlídka.
1: To je dobrý nápad, jak tam toho svého prvňáčka můžu přihlásit. Prosím vás, napište nám na e-mail studio@krokodil.cz v první řadě. Jméno prvňáčka a taky odkud je a taky krátký příběh o něm, na co se do školy nejvíc těší a proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy. A nezapomeňte prosím také připsat telefonní kontakt na vás.
2: No, vybereme prvňáčka, jehož příběh nás nejvíc zaujme, tak si dej tuto prácičku.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo má Jakub.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na D2 na 35. kilometru směrem z Bratislavy do Brna došlo k nehodě dvou dodávek. Po nehodě stojí u Krajnice, projíždějte kolem opatrně. Máme dobré zprávy z D1 z Prahy do Brna. Na 130. kilometru se již kolona po dopravní nehodě téměř rozjela. A v Brně vázne provoz ve Slatině před křižovatkou ulic Řípská a Tuřanka. Stále je ale provoz spíše plynulý.
1: Další nehoda přibyla na D2, tentokrát ve směru na Břeclav. Na kilometru 31,5 nehoda nákladního auta, které skončilo mimo vozovku. Kolona se zatím netvoří. A pozor tak ještě na D1 ve směru na Prahu. Kilometr 183 stojí odstavený kamion a blokuje jeden jízdní pruh.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dobré ráno Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
2: Mám prostě od

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl sedmé se vydáme za dětmi a také s těmi dětmi na jedno pěkné místo.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč chodí někteří lidé do kostela.
3: Protože tam je Ježíšek.
4: Nebo třeba když ten kostel nikdy neviděli, tak aby se ho šli prohlídnout.

Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádiu Krokodýl 4,5 minuty před 6:45, co dnešní počasí. Myslím si, že deštníky můžeme nechat doma, přehánky jenom možná drobné a když tak na severu kraje. Co se týče teploty, v centru Brna máme 17,5 stupně, Žďár nad Sázavou hlásí 13,5, Břeclav 15 a Vyškov tam je chladno, tam mají jenom 13 stupňů. Odpolední teploty do 26.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně hledají v peruánské Amazonii kriticky ohrožené druhy stromů a zakládají lesní školky pro jejich záchranu. Do aktivit zapojují také místní obyvatele a domorodé komunity. Česko musí navenek působit jednotně, ne jako země, která vysílá rozporné signály nebo vede nekonečné vnitropolitické spory. Řekl to včera prezident Petr Pavel ve svém tradičním projevu k českým velvyslancům. Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50% na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Olympijský vítěz Josef Dostal bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometrů se český kajakář kvůli viroze odhlásil. Šampionát se v Poznaní uskuteční ode dneška do neděle. Hlavní nadějí české výpravy bude kanoista Martin Fuchsa. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Rádio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: a pánovi blbic nakonec.
1: 9 minut a bude 7 hodin. Dobré ráno přejeme.
2: Světe div se, bude to z naší domácnosti.
1: Povídej, pochlup se, co pak se vám stalo.
2: Včera nám po obědě odjeli děti k babičce a tak jsme si s manželem říkali rychle, něco podnikneme, něco vymyslíme,
1: někam vyrazíme. Na jak dlouho odjeli?
2: Na 3 dny.
1: O, jak je dobrý, no.
2: No tak, je to málo. Ale aspoň něco. Každopádně, tak jsme si říkali, někam vyrazíme. Tak první, co nás napadlo, že půjdeme do Moravské galerie na výstavu, na kterou se chystáme už asi 5 roku.
1: Aha, ano.
2: Jenomže Moravská galerie má pondělí a úterý zavřeno.
1: To oni mají vždycky.
2: Oba 2 dny. Já jsem myslela, že v pondělí třeba zámky, my si mývali, si, no. Že jo. Ale že i úterý, tak to mě docela zaskočilo. Mm-hmm. Tak říkáme, dobře, tak někam jinam. Co vodujeme na Žluťáku? Tam jsme ještě nebyli, no, takže se tam půjdeme podívat. Ještě... Tak manžel říkal, já si na to mrknu. Ne, to ne, to už tak jako drsný není. Každopádně manžel se na to mrkala a říká, je, hele, o půl paté je tady ještě jako volno. Já říkám, super, berem. Tak koupil lístky online, že jo, ať nám to někdo nevyfoukne a že půjdeme. No a za chvilku jsme se teda dívali na tu mapu, kde to přesně jako je, protože jsme nevěděli, kudy tam půjdeme. No a zjistili jsme, že nemáme vstupenky do vodojemu na Žlutém kopci, ale do vodojemu na Špilberku. Což já jsem vůbec nevěděla, tam že na Špilberku jsou taky vodojemy. Takže ještě jsme se na to podívali, protože běžet ze Žluťáku na Špila se jako nechceš úplně do toho kopce.
1: No z jednoho do druhého, to je jako moc pěkný.
2: Paní průvodkyně na Špilberku nám říkala, že se to stává velmi často. Aha. Tady tahle záměna, že občas nějací jako velmi udýchaní turisti doběhnou, že teda nemají vstupenky na Žluťák, ale na Špilas. Takže jako úplně jsme se blbě necítili ve finále. Hlavně jasně. Jsme to odhalili včas, takže dobrý. A můžu říct, že to bylo zajímavý, takže proč ne?
1: Jo. Tak si prosím tě nespeť třeba jako jméno manžela, tak když si pletete, když jsem třeba řekla Karle, to by asi nebylo.
2: Tak ideálně
1: jako
2: říkat jenom miláčku, že?
1: Ano, to je nejdůležitější variant.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Sara Larsson je Lush Life na Radiu Krokodýl 2 minuty před 7 hodinou raní.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Fandíme s vámi.
3: Zbrojovka se vrací na Srbskou. A to hned 2x během 1 týdne. V sobotu 29. srpna od 5 proti Zlínu. Už 3 hodiny před výkopem startuje fanzona ve znamení oktagonu. A ve středu 2. září nás od 6 čeká Hradec Králové, a to v duchu Back to School. 2 zápasy, 1 zbrojovka. Probuď v sobě draka. Lístky pořídíte na www.fczbrno.cz.
2: Fandíme s vámi.
0: 3:15 a bude 7 hodin ráno. Katka má nachystané na rádiu Krokodýl další zprávy. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Ražba průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně pokračuje od střely. Podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 7? Ava Max. Bude i Coolio. A taky třeba Miraj. Tak léto úplně pryč není, ale už nejsou takové pařáky. V centru Brna máme teď 17,5 stupně. Odpoledne 23 až 26 a pršet by asi nemělo.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 7, pěkné ráno.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Ražba průzkumné štoly pro Vinohradský tunel pokračuje od střely. Dělníci celkem spotřebují až 26 tun trhaviny. Budoucí tunel Vinohrady bude dlouhý přibližně 1,5 kilometru a stane se součástí velkého městského okruhu Brna. Zahájení hlavní stavby se předpokládá v roce 2028.
5: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
4: Ve Vyškově včera začal 2. ročník festivalu Baroko, komorní i velkolepé. Akce se letos zaměří na francouzskou hudbu z období vlády Ludvíka 14. Festival proto nese podtitul V zemi krále slunce a koná se do soboty.
5: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
4: Znojmo vypsalo 2 zakázky na projektové dokumentace na proměnu okolí Loutského kláštera. Místo parkoviště vedle plovárny má stát parkovací dům. Mezi klášterem, plovárnou a ulicemi Aninská a za plovárnou má vzniknout park určený k odpočinku i sportování. Elitní český MMA bojovník Jiří Procházka a jeho tým nyní intenzivně jednají s vedením organizace UFC o termínu dalšího zápasu a jménu soupeře. Bývalý šampion polotěžké váhy věří, že se v oktagonu znovu představí v listopadu nebo prosinci.
6: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Jakub.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Ucpává se příjezd do Brna po Šlapanické ulici do Slatiny na cestě od Šlapanic. Zdržení je tam zatím do 5 minut. V Brně se popojíždí v úseku téměř 1 kilometru na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u Veslařské. Nárazově doprava vázne na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od Ostrovačic a v protisměru pozor na 183. kilometru, kde částečně jeden pruh blokuje kamion s poruchou. Pro Rádio Krokodýl z
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: I 2,5 minuty po 7 hodině raní jste s Radiem Krokodýl. Dobré ráno přejem.
1: Hezké ráno a máme pro vás soutěž s brněnským Hantecem a můžu naznačit, že to bude trochu bolet. Taková nápověda.
0: Přemýšlím, kdy, no to už je naštěstí hodně
1: no,
0: dlouho.
1: Ještě, že tak.
0: Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut, to je čas, kdy na Krokodýlu soutěžíme s brněnským Hantecem. Když dneska uhodnete, vyhrajete voucher v hodnotě 300 korun na Pizza Bombastika už pětkrát v Brně.
2: Tak pokud jste milovníci pici, volejte hned teď studio 603 103 103 a Ženek je připraven.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den přejeme.
3: Tady je Jirko, ahoj.
1: Ahoj Jirko, odkud nám voláš?
3: Z Lesné, prosím
1: tě. Z Lesné, podle hlasu už nějaký ten pátek plnoletý jsi.
3: No, tak 80, no.
2: Krásno.
1: Počkat, 80 let jsi plnoletý? Ne, že už ti je 80, rozuměl jsem tomu správně.
3: Ano,
1: jo,
3: ano,
1: takhle,
3: ano,
1: dobře. Tak možná se vrátíme do mladistvých let. Žanek se ptá.
4: Gomity, co pak je to rozbité ciferník?
1: Rozbité ciferník, co to může být?
3: No tak, rozbité ciferník, když ti někdo naloží pěstí třeba do obličeje, nebo no hlavně do obličeje, tomu se říká
2: ciferník.
1: Jasně. Nápovědu se pouštět nebude, vůbec to tam nezaznělo, Žanek nám to potvrdí.
4: Rozbité ciferník je potlučený obličej.
1: Kdy jsi měl naposledy rozbitý ciferník? Pamatuješ na to ještě? Nepředpokládám, že v tomhle věku by se ti to ještě stávalo.
3: Ne, no ne, ani v mládí. Ani v mládí ne, já jsem poměrně masivní člověk, takovej veliký, takže na mě si moc nikdo netroufá.
1: Jo, takhle, prostorově výrazný, tak to je výhoda, to je výhoda. To mi malý, velící 170 cm jsme zase dobré objekty na to, aby se do nás někdo trefoval.
2: Ale ne.
1: Gratulujeme.
3: 170, to je normální výška, to je psi veška, je tak 155, že?
1: Jo,
3: psi veška. Když to na špičky, tak vidí jezepčíkovi, jak ale do konečníku, že? Když to řeknu příště.
2: A navíc, jasně. Co je malé, to je milé.
1: Dobře, tak. My koukáme na to, že jsi vyhrál tu pizzu, takže gratulujeme.
3: Dobře, děkuji moc, děkuji.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Tak tohle byla Pink, její Race of Glass tady u nás na Krokodýlu. 18 minut po 7 hodině v centru Brna máme skoro 18 stupňů, Vyškov tam je méně, necelých 14, Břeclav hlásí stupňů 15. Dnešní odpolední teploty 23 až 26, převažovat bude oblačno nebo ještě zataženo. Během odpoledne a večera se oblačnost postupně zmenší a bude až polojasno.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Městská část Brno-Střed rozšiřuje služby pro veřejnost. Lidé budou moci potřebné záležitosti nově řešit také v sobotu dopoledne a v pondělí a ve středu až do 18 hodin. Rusko požádalo Česko o zajištění bezpečnostních opatření v okolí ruského velvyslanectví v Praze v době zářijových voleb do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Rusko se obává provokací během voleb. Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá 3 cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Obě české posádky na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Své čtvrtfinále ovládl dvojskyf Neděla Podrazil. Díky času prošla mezi nejlepších 12 z rozjížděk párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
10: Fandíme s vámi.
11: Zbrojovka jde po pauze znovu doma do akce. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme na srbské Zlín. Tentokrát nás čeká zápas ve znamení oktagonu. Už 3 hodiny před výkopem ožije fanzóna, kde se můžete těšit na podpisovku zápasníků, maskota Gogiho, kolo štěstí, soutěže a další doprovodný program. Probuďte v sobě draka a zaplňme společně srbskou. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na fczbrno.cz.
10: Fandíme s vámi.
12: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
13: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
14: Nové Penny Pohořelice. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro hrozny révivinné bílé, bezsemené, balené 500 gramů za 19,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Nojemská. Penny.
15: Je dobré mít se na koho spolehnout.
16: Rádio, ne, rádio, rádio Krokodýl.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: No jasně, že fandíme a budeme fandit i teď o půl osmé. Proč? No, protože pro vás máme dvě vstupenky.
2: Ano, zbrojovka v sobotu hostí Zlín od 17 hodin a vy můžete právě teď volat studio 603 103 103 zafandit a vstupenky jsou vaše.
1: Ano, zbrojovka teď bude mít na domácím hřišti dva zápasy po sobě v podstatě. V sobotu to bude, jak jsme říkali, o ty vstupenky, o které hrajeme, a potom v úterý to bude odložený zápas, teda, který byl odložený, protože Hradec se snažil dostat evropských pohárů, takže v úterý tady bude další fotbalové kolo. Tak vypadá to, že nám někdo volá se zájmem o vstupenky. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Roman u telefonu.
1: Dobrý den, Romane, jak často chodíte na fotbal?
3: Často, často.
1: Kolikrát jste byl letos?
3: Dvakrát.
1: Jo, pojď, a co říkáte na výkony? Byl jste na tom prvním utkání se Spartou?
3: Ano, ano, ano, ano, perfektní, perfektní výkon.
1: Jaký to byl pocit, že v prvním kole vyklepne zbrojovka Spartu 3-1? To myslím, jako nečekal fakt vůbec nikdo.
3: No nečekala, vždycky se to může stát, vždycky nějaký zázrak.
1: To je pravda. A vy pozbuzujete hodně, jak pěkně chraptíte, že jo?
3: No určitě, určitě, určitě.
1: Ukažte, určitě. Ukažte, jak budete fandit v sobotu.
3: Ole, zbrojovka do boje, všichni vám fandíme a červeno bojové bílé, že mám srdce, znám je.
1: Vy chodíte i na hokej, vidíte.
3: No určitě, já mám to všechno domatané dohromady.
2: Tak kometa se nám tam bloudila.
1: Ale vy jste v téhle chvíli vyhrál vstupenky na zbrojovku. Gratulujeme.
3: Díky moc, díky.
2: Tak poladit hlasy.
0: Fandíme s vámi. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: 7:31 tomu my jdeme samozřejmě také zkontrolovat silnice. Slovo má v téhle chvíli Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Ucpává se příjezd do Brna po Šlapanické ulici do Slatiny na cestě od Šlapanic. Zdržení je tam zatím do 5 minut. V Brně se popojíždí v úseku téměř 1 kilometru na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u Veslařské. Nárazově doprava vázne na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od Ostrovačic a v protisměru pozor na 183. kilometru, kde částečně jeden pruh blokuje kamion s poruchou. Pro Rádio Krokodýl z asistánce Jakub Telšár.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po půl osmé půjdeme za dětmi a budeme se ptát na to, co je čeká příští týden.
2: Ve školce v Králově Poli jsme položili otázku, proč chodíme do školy.
3: Aby jsme uměli psát, anebo aby jsme uměli číst.
4: Aby jsme uměli písmenka.
5: Já umím číst a psát a taky, aby jsme se tam učili.
6: Protože nejsme chytrý ze školky a musíme chodit do školy.
7: Musíme chodit do školy, aby jsme se naučili číst, psát, počítat.
8: Do školy chodíme, aby jsme byli chytří, aby jsme se všechno naučili.
9: Do školy chodíme proto, aby jsme se naučili nové věci.
1: Včera pípla v systému zpráva, že už mají rozvrh.
2: Nám pípá už asi od začátku srpna jako info.
1: Jsou takový aktivní.
2: Školy online.
1: A jsme, že dcera po operaci tak furt leží. A najednou z pokoje se ozvala strašlivý řev. O bože, ty jsi mě vyslyšel. Říkali, co je? Dvakrát týdně, myslím, já nevím, v úterý a ve čtvrtek, nebo v pondělí ve čtvrtek, to jedno, mají na 10. Až.
2: Ale zase o to delší, ne?
1: No, mají to skoro do 5, jako. Ale jako Bůh ji vyslyšel až na 10.
2: Upřednostňuje to si pospat, jo?
1: Přesně.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
10: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tohle je pro mě velká pohodovka, Len Marlin, Sitting Down Here, tady u nás na Radiu Krokodýl, 4,5 minuty před 7:45, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: V Brně máme 18 stupňů, ve Žďáru jenom 14, Vyškov hlásí 15 a Břeclav 15,5. Dneska bude převažovat oblačno, nebo možná ještě zataženo, už jen s malou možností výskytu přeháněk, hlavně v severní části kraje. Během odpoledne a večera se bude oblačnost postupně zmenšovat až na polojasno. Teploty 23 až 26. 6 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Policisté hledají muže, který v pátek 26. června v Brně na Libušině třídě vybíral hotovost z bankomatu. Peníze vybral z účtu, který není jeho, ale ženy z Příbramska. Podvodníci vzdáleně přes telefon naklonovali platební kartu. Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje 8 z 10 Čechů. Vyplývá to z průzkumu organizace Ministr zdraví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že takové omezení podporuje a ve sněmovně vzniká návrh na tuto regulaci. Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Parton zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici v Nashvillu. Informaci zveřejnil její mediální zástupce. Obdiv jí vyjádřili prezident Donald Trump nebo zpěvačky Taylor Swift a Beyoncé. Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě bude od čtvrtka do neděle dějištěm 4. ročníku turnaje pro tour nižší úrovně Futures v plážovém volejbalu. Představí se páry z 19 zemí. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
2: Nechoď do té vody.
3: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
4: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
5: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show z pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
6: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
12: No je to nejlepší po ránu.
13: Well.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut a bude 8 hodin. Přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno, tak pro někoho jsou Vánoce ještě daleko. Někdo už začíná cítit lehké šimrání či mrazení po těle.
3: Cože? Mě nic nemrazí ani šimrá.
2: Mě už šimrá teda. Ale pozor, podobně to mají i některá jihomoravská města a proto už hledají vánoční stromy. Je to potřeba
1: to
2: řešit
1: zas.
2: Předstihem. Darovat je můžou přímo obyvatelé. V Boskovicích schánějí pravidelný rostlý smrk nebo třeba jedli o výšce 10 až 20 metrů. Ke stromu musí být samozřejmě dobrý přístup pro jeřáb a nákladní auto a nabídky lidé mohou posílat do 9. října. Pozadu nezůstává ani takový Tišnov, kde ideální strom hledají už od konce května. Několik adeptů mají v předvýběru, ale finální volba ještě nepadla, tak pokud byste náhodou chtěli ten svůj darovat, tak ještě pořád můžete.
1: Tak já nabízím naši vrbu, má asi 15 metrů, nedá se k ní dostat jeřábem, je obrovská, mega a jako strom se jako vánoční vůbec nehodí.
2: Ale jako Brno by bylo zase hodně special, kdyby jako vánoční strom mělo vrbu. Já jsem pro.
1: Já taky hlasu, dobrý nápad.
4: Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Colors a Italo Disco, tady u nás na Radiu Krokodýl, 3 minuty před 8 hodinou raní.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com Radio Krokodýl. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.

0: vždycky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Bude 8 hodin, ještě ne. I když možná ve školách zvoní, oni to nevypínají ani
3: během... Tvrdíš to celou dobu, tak asi ano.
2: Já právě, když jdu o prázdninách někdy náhodou do školy, jako neřekl to nějak často, tak jako jsem občas zaslechl zvonění. No ale každopádně za týden tohle dobou už zvonit určitě bude za minutu. Katka nachystala další zprávy, o čem?
3: V Brně dnes začíná přehlídka Štetlfest a podrobnosti už za chvíli.
2: Co dáme po 8? David Guetta, Alphaville, Avemax. Irene Cara, Flashdance. A taky bude pokáč. Život prostě občas není fér. V Brně máme 18 stupňů, ve Vyškově 15, v Břeclavi 15, v Jihlavě je 12,5. Odpolední teploty by měly být v rozpětí 23 až 26 stupňů. Pršet by dneska asi nemělo.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Je 8, hezké ráno.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Místa, osobnosti a příběhy spojené s židovskou kulturou a historií připomene brněnská přehlídka Štetlfest. Pátý ročník s podtitulem Návraty začíná dnes, potrvá do 30. srpna. Do Brna se například vrátí potomci významných židovských rodin Plačkových či Furmanových.
5: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
3: Na sídlišti Tyršova ve Vyškově vznikne příští rok parkovací dům s kapacitou asi 75 aut. Dalších 30 veřejných parkovacích míst přibude v okolí. Sídliště je vozy dlouhodobě přetížené. Výše investice dosud není známa.
5: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
3: Zoo Hodonín včera otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt narušený tornádem. Dominantou jsou dvě nová akvária pro 2000 sladkovodních ryb. Veřejnost se do expozice poprvé podívá dnes. České volejbalistky se na mistrovství Evropy v Brně zajistily postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. K vítězství pomohla 21 body univerzálka Monika Brancuská.
6: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Vyrážíme na silnice, jak to tam vypadá, to nám teď prozradí Jakub.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s kilometrovou kolonou na cestě z Bystrce k Žabovřeské ulici na úrovni Jundrova. Uspává se také Poříčí do centra před Vídeňskou a v obou směrech u Dornichu z Bonařka. Doprava vázne tradičně na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 178. kilometru a na Uhersko-Hradišťku v Uherském Brodě na Prakšické ulici bourala dvě osobní vozidla. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Tilšar.
2: Kubo, děkujeme, pojďme ještě na jedničku. Ve směru z Brna na Vyškov na kilometru 204 je nehoda. V levém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 8 a máme tady balík.
1: 117 700 korun vám nabídneme už za pár minut za odhalení našeho krokodýlího zvuku. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena k manželovi. Náš syn je poslední dobou zcela nezvladatelný. Poslouchá jen rady nějakých idiotů. Prosím, promluv s ním.
3: Rád bych si koupil cukrovou

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 12 minut k tomu, teď jsem uvolnil telefonní linku 600 300 303.
2: Ty jsi mě to vyfoukl dneska, tak jo. 117 700 korun ve hře.
1: Kdo chce peníze, volá právě teď. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ivana.
1: Ivanko, zdravíme vás. Chystáte se vy nějak na příští týden na začátek školního roku?
3: Ne.
1: Už
3: já
1: ne.
3: Já už nemám děti školou povinné.
1: Jo, takhle. A jako babička?
3: A babička jo, jednýho ještě, dva ještě.
1: No vidíte, tak jako nějaká co, aktovka nebo něco takového, nebo už jsou asi větší?
3: Ne, to si obstarávají rodiče.
1: Tak, jo, takhle, do toho jim nekecáte, jasný. Dobře. 117 700 korun může být vaše, když nám řeknete tu správnou odpověď.
3: No já zkusím, jestli to není čištění třeba dřevců zvonem.
1: Pardon, přeslechl jsem, čištění jaké?
3: Dřezu.
1: Jo, dřez, zvon. Mm-hmm. Jo, takhle, takový to zarachtání, jak je to ucpaný, no, dá jo. Se tam zvon, dělá se nahoru dolů a rachtá to. Katka vůbec neví, o čem
2: já
1: to
2: vím,
1: je.
2: Já vím, já to znám, já mám zvon doma, já s ním taky dost často pracuju, takže já jsem jenom spíš ten tvůj termín zarachtání, jsem nad ním přemýšlela.
1: No zarach, to tak jako rachtá.
2: Aha, tak to slyším poprvé.
3: No, takový chrochtání.
1: No, chrochtáníčko. Jsem tady chrochtal. Dobře, tak si jdeme zachrochtat, jdeme si to pustit. A pak se ozve. A odteče to. Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Zase říká ne.
1: Ani to čištění to není, je nám líto. Mějte se moc hezky.
2: Krásný den.
1: Naschranou.
4: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
5: Vážně?
4: Jasně, dej na mě.
6: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Kelly Clarkson a Stronger na Krokodýlu 18 minut po 8 hodině, kdy je tady taková drobná přehánka. V Modřících teď spadne asi jak 15 kapek, to bude všechno. Pak už zase nic. 18,5 stupně máme v centru Brna, ve Vyškově 16, Břeclav hlásí taky 16 a ve Žďáru nad Sázavou máme 14 stupňů. Ty nikdy neškytáš nebo co?
1: Ale jo, ty zbaštil ne před chvilkou, takže...
0: Jaké nás čekají odpoledne teploty? 23 až 26 stupňů, ať se ukáž.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Velká změna pro řidiče nastává v Modřicích u Brna. V bezmála 6000ovém městě začnou v nejbližších dnech platit premiérové modré zóny rezidentního parkování na Brněnsku. Ve většině ulic bude regulace od 17 hodin do 6 ráno. Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků, které působí v Polsku. Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islamabadu zemřelo nejméně 15 novorozenců. Příčinou tragédie byla závada na klimatizaci. Tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová postoupili do semifinále smíšené 4 hry na US Open. Domácí dvojici Paul Navarová porazili 4-1, 5-3. Ve čtvrtfinále naopak dohráli Kateřina Siniaková a Brit Henry Patton. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 10,5 minuty a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodýl.cz.
4: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
5: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
2: Rádio Krokodýl.
6: Sani Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sani Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. sanidayfest.cz.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
3: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
15: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
16: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: je Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: 8 hodin 31 půl minuty k tomu hledáme, tak jako každý rok i letos prvňáčka Rádio Krokodýl, kterému připravíme den, na který bude asi vzpomínat, ale nejenom on, ale hlavně jeho rodiče.
2: Ano, a taky jeho třída dostane totiž výbavičku do školy, dárky pro všechny svoje spolužáky a s celou rodinou ho krokohlídka doveze do školy v ten první školní den.
1: Jsi sestrovi nebo co? Co to bylo ta výbavička?
2: Výbavičku.
1: Kratky zobak. Jak se přihlásit s tím svým prvňáčkem? Napište nám e-mail na studio@krokodil.cz a do toho mailu napište jméno vašeho prvňáčka, odkud je, taky krátký příběh o něm, jako na co se nejvíc těší, čím vyniká, v čem je dobrý a zkrátka dobře, proč bychom měli odvést právě jeho. A taky nezapomeňte na telefonní kontakt.
2: Taky můžete napsat klidně, co mu vůbec nejde. Třeba to bude o to zajímavější a vybereme, protože přesně, který příběh nás zaujme nejvíc, tak ten vyhrává.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s kilometrovou kolonou na cestě z Bystrce k Žabovřeské ulici na úrovni Jundrova. Uspává se také Poříčí do centra před Vídeňskou a v obou směrech u Dornichu z Vonařka. Doprava vázne tradičně na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 178. kilometru a na Uhersko-Hradišťku v Uherském Brodě na Prakšické ulici bourala dvě osobní vozidla.
1: Přibyla nám tady další dopravní nehoda D2, 7,5 kilometr ve směru k Brnu. U Krenice se řeší nehoda dvou osobních aut. Dejte na to pozor.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 9:06 jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, proč je moře slané.
3: Protože je v něm sůl.
4: Protože tam někdo nasypal sůl.
5: Protože se dá pít.
6: Protože je tam mlýnek, který mele sůl.
7: Protože třeba by jeden člověk se díval na někoho, kdo něco dělá špatně a takhle by tam nastavil ten kyblík a to by se sypalo do moře a až se to tam úplně rozsaje a zamíchá se to.
8: Třeba kam někdo nasypal mouku.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 4 minuty před 8:45 na Radiu Krokodýl zkontrolujeme teploměr. V centru města Brna máme v téhle chvíli 19 stupňů. Tady takový pás, pídí přeháněk, jako fakt 6-7 kapek a jde to od severozápadu, ne naopak, od jeho západu k severovýchodu, ale žádný velký dež z toho nečekejme. Odpolední teploty by měly být dneska mezi 23 až 26 stupni.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Městská část Brno-Střed rozšiřuje služby pro veřejnost. Lidé budou moci potřebné záležitosti nově řešit také v sobotu dopoledne a v pondělí a ve středu až do 18 hodin. Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá 3 cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50% na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Olympijský vítěz Josef Dostal bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometrů se český kajakář kvůli viroze odhlásil. Šampionát se v Poznaní uskuteční ode dneška do neděle. Hlavní nadějí bude kanoista Martin Fuchsa. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
6: Káťo, jedeme do Olympia parku.
7: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
6: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
7: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
6: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
10: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
11: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
12: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
13: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než se myslíte.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
16: No je to nejlepší po ránu.

0: Minelrian Pam Pam na Krokodýlu 8,5 minuty před 9 hodinou.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: A nám už se hlásí mluvčí policie České republiky v Brně Petr Vala.
3: Dobré ráno. Dvojici cizineckých policistů na Hodonínsku se během noční služby podařilo pomoci muži, který se nacházel ve vážné osobní krizi a chtěl ukončit svůj život. Policisté si povšimli vozidla odstaveného v blízkosti železniční tratě a rozhodli se jeho řidiče zkontrolovat. Už během prvních okamžiků komunikace poznali, že muž není v dobrém psychickém stavu. Díky trpělivému rozhovoru a citlivému přístupu se jim následně svěřil se svými úmysly. Policisté s mužem zůstali, poskytli mu potřebnou podporu a přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Záchranáři jej poté převezli do péče odborníků. Vedení policie navíc v nedávné době obdrželo děkovný dopis od blízkého rodinného příslušníka zachráněného muže. Ten ocenil především všímavost, profesionalitu i lidský přístup obou policistů. Právě jejich správné vyhodnocení situace a zájem o člověka v nouzi pomohli muži dostat další šanci. Posluchačům Radia Krokodýl přeji příjemný den.
0: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí policie Petr Vala, přejeme hezkou středu.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: Jo.

0: Avicii Without You na Krokodýlu 2,5 minuty před 9 hodinou.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na bílovických slavnostech piva.
2: Radio Krokodýl.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Ze středy 26. srpna uplynulo 8 hodin a 59 minut. Vy jste s Rádiem Krokodýl, kde vám už od 17:30 od rána dělají společnost Katka Horáková
7: a Tom Dekala. A my vám přejeme krásné středeční dopoledne. Ražba průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně pokračuje odstřely. Podrobnosti už za chviličku.
0: Po 9. si dáme 90 v 9. Žanek by to přiložil jako kotě negemblí z Moherc, no. Ano, nehraj si s mým srdcem, tak se to dá říct také. Dáme také The Course. A taky budu se Springsteena. Drobné přeháňky jsou teď v takovém pásu, v podstatě skoro od severu k jihu, ale jsou to jako fakt pídí přeháničky. Co se týče teploty, ta nám bude odpoledne stoupat na 23 až příjemných 26 stupňů.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Ražba průzkumné štoly pro Vinohradský tunel pokračuje odstřely. Dělníci celkem spotřebují až 26 tun trhaviny. Budoucí tunel bude dlouhý přibližně 1,5 kilometru a stane se součástí velkého městského okruhu. Zahájení hlavní stavby se předpokládá v roce 2028.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
7: Znojmo vypsalo 2 zakázky na projektové dokumentace na proměnu okolí Loutského kláštera. Místo parkoviště vedle plovárny má stát parkovací dům. Mezi klášterem, plovárnou a ulicemi Aninská a za plovárnou má vzniknout park určený k odpočinku i sportování.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
7: Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítů na paměť dárců, kteří na novou halu přispěli tím, že adoptovali některý z panelů fasády. Město tímto způsobem získalo přes 2,5 milionu korun, které použilo na vybavení arény. Do dneška probíhají v čínském Pekingu netradiční olympijské hry. Všichni sportovci jsou humanoidní roboti. Vedle karambolů byly k vidění i mnohé úspěchy. Jedním z nich je pokoření rychlostního rekordu slavného jamajského sportovce Usaina Bolta v běhu na 100 metrů.
9: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
10: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Kilometrová kolona vás čeká v Brně na Poříčí do centra před Vídeňskou. Pomalu pojedete po Kněžínské ulici do centra na úrovni Jundrova. Na D2 na 8. kilometru na cestě do Brna ze Slovenska stojí u Krajnice 2 osobní vozidla po nehodě. Projíždějte kolem opatrně. A ucpaný je příjezd do Kuřimy na cestě od Čebína. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Koptilšar.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
12: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
11: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: prosím tě, v tom sportu v Číně ta olympiáda robotů, to je co jako?
1: Humanoidní roboti soutěží v Pekingu a prosím tě, já jsem viděla video právě závodu běhu na 100 metrů,
0: no.
1: Jak ty roboti běží a oni v tom cíli, protože asi neumí úplně zastavit jako normální člověk, tak tam byly zábrany a oni do nich jako napálili v té rychlosti, ve které samozřejmě běželi. A pak k ním přiběhli nějaký asistenti s přenosnýma takovýma těma nosítkama, na který ty roboty položili a odnesli, aby je asi zas někdo dal dokupy.
0: Co to je? Nechci nic takovýho.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 14 minut. K tomu to je čas, kdy se dívám jako vždy v tenhle čas do mailové schránky s adresou program@krokodil.cz. Ahoj krokodýle, pracuju v Brně na poště a při práci si poslední dobou pořád broukám Dua Lipu, Physical. Je to přesně ten song, který mě vždycky nabije energii, i když zrovna je na poště pořádná fronta. Tak jestli můžete, zahrajte ho pro mě a všechny, kdo jsou dneska v práci. Díky a zdraví, Veronika z Brna. Verčo, Dua Lipa, tady je.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Například víme, že tady probíhá volejbalové mistrovství Evropy. Musím se přiznat, já jsem se byl včera podívat na utkání našich děvčat s reprezentací Ukrajiny. Včera se hrálo od 19 hodin. Já se přiznám, sport mám hrozně rád, všeobecně, v podstatě jakýkoliv. Ale v poslední době jsem se stal nějakým gaučovým sportovcem, ale včera jsem s kamarádem a taky ještě tak jakože rodinka, jsme tam jako všichni pěkně sešli, podívat se na to naživo. Řeknu vám, to byla taková paráda, ty emoce, které tam byly. Musím říct, že teda organizátoři to mají neuvěřitelně zmáknuté, co se týče světel, hudby. Ten člověk, co tam hecuje ty davy, už to asi párkrát v životě dělal, to jakože klobouk dolů, vím, o čem to je, takže jako moc dobré. Ještě k tomu vítězství 3-1, zkrátka a dobře, nádhera. Tak to abych taky možná vyzkoušel. No tak to vyzkoušejte. Zítra máte poslední šanci. Od 19 hodin budeme hrát proti reprezentaci Bulharska. Mimochodem, naše děvčata už se dostala do těch semifinálových skupin, takže odjedou z Brna. Do Brna se nám naopak přesune jiná semifinálová skupina. V podstatě letos se to hraje po celé Evropě. Takže fandíme a držíme palce i my u nás na Krokodýlu, kde také nabídneme další 90. Dáme Metalliku, Balbuken Candle a taky Koleske. Vám všem hezké středeční dopoledne.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Krokodýlí zvuky. Pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladičky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Sanidej Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hrad. Dospělý platí 250, guláše v ceně. Sanidej Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sanidejfest.cz.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
10: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Pět minut po půl desáté jdeme hádat hit v jedné sekundě. Malá nápověda, až to pustíme celé, tak si to vosolím jako fakt hodně doprava. Moje oblíbená písnička. A vím, tak to není úplně nápověda, víte. O co hrajeme, co tady pro vás máme? Připraveno dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou, která se uskuteční 28. srpna, tedy teď v pátek od 15 hodin v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Veslařské ulici v Brně. Je to fotbalové utkání HC Komety Brno a Real Top Praha proti domácímu SK Jundrov. Na místě je bohatý doprovodný program, včetně kapel Kulomet, Olgy Lounové, nebo třeba také budou Děti ráje. Telefonní linka je připravená 603 103 103 a hit v jedné sekundě taky. A zní takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: Až to osolím, tabulky se tady budou třepat. Rádio Krokodýl, dobrý den. Děkuju, nashledanou. Není správná odpověď. Písnička je to z roku 2014. Tu písničku zcela určitě znáte. Ano, tady na Krokodýlu ji hrajeme. Teď teda dívám se, že od pondělka nám ještě jedinou nehrála, ale je celkem jako fakt hodně frekventovaná. Krokodýl, dobrý den.
3: Zavičko, Lukáš u telefonu. Já si myslím, že to je Linkin Park.
1: Lukáši, máte pravdu. To je tak skvělá pecka, co vy máte ji taky rád?
3: Je to nádherná písnička, miluju.
1: Je to úplně, ten klip jste k tomu viděl?
3: Ano, určitě.
1: Je to s tou holkou v tom kostele, že jo?
3: Ano, ano.
1: Jo, mimochodem to je natáčený v Praze, nevím, jestli to, spolu, jako jestli to všichni ví, ale jako tady u nás ten klip vznikal. Tak jdem si to pustit?
3: Ano, jasně.
1: Linkin Park a Numb, rok 2014. Skvělé. Už se nám to rozjíždí, nebudem to rušit. Já vám gratuluju. Vyhláste dvě vstupenky, nezavyšujte a mějte se. Díky zatím. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: A volume jde doprava. Linkin Park. Now.

0: Musím se přiznat, krokodýle, netušil jsem, jak máme kvalitní reprobedny. Já jsem si to fakt, ale fakt osolil a dokonce i kolega technik jako koukal, jakože Jirka, co to je, to tady dlouho nebylo. Já jsem si to posolil, takže normálně od těch reprobeden na metr jsem cítil vítr, jak to vlaje, protože tohle mě fakt nastartovalo. Co další devadesátky do desáté budou, dáme Karabičo, tik, tik, tak. Bude i Robert Miles a třeba taky Mel C. Luděk dneska slaví svátek, tak jich znám několik. Luďkové z Krokodýla, gratulace, pěkné dopoledne.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
2: Jisk otevírá novou prodejnu v Pohořelicích. Již dnes v 9 hodin ráno na ulici Znojemská. Čekají vás slevy až 75% a praktický dárek pro první zákazníky.
3: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
6: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
5: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
7: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
8: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
9: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
10: Slyšíte bubny?
11: Blíží se bitva. 30-letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
12: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
13: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
12: A mytí oken?
13: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
14: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
16: Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
15: Bila, to dobré začíná u nás.
17: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my life. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: Když do školy, tak neporazitelně.
1: V Albertu tento týden. Frikš náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
3: That's Helen Doran English.
2: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
3: Come and join us!
2: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
6: Co to bude po 10. hodině? Například Neil Diamond. Rock seti. A taky kabáti.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
6: Kam se nám dostala teplota, tak v téhle chvíli máme v Brně 20,5 stupně. Pás přeháněk v téhle chvíli je od Kyjova přes Vyškov až do Boskovic. Jsou to přeháňky někde víc, někde míň a jde to směrem k severovýchodu. Další pás se neblíží. Odpolední teploty by měly být až někam k 26 stupňům.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Místa, osobnosti a příběhy spojené s židovskou kulturou a historií připomene brněnská přehlídka Štetlfest. Pátý ročník s podtitulem Návraty začíná dnes a potrvá do neděle. Do Brna se například vrátí potomci významných židovských rodin Plačkových a Furmanových. Fanoušci, kteří na fotbalovém utkání použijí pyrotechniku, by nově mohli být stíháni za trestný čin. Ve sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný po jednání se zástupci fotbalové asociace a klubů. Změna zákona, který je podle něj připraven na 95%, by měla začít platit od příštího soutěžního ročníku. Ve věku 80 let zemřela slavná country zpěvačka Dolly Parton. V posledních měsících se potýkala s mnoha zdravotními problémy. Zemřela po krátkém boji s rakovinou. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaji v Mexiku po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku Enchuo Liang z Tajvanu zdolala po obratu 6-7, 7-5 a 6-4. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže Darja Vidmanová, která navázala na úspěšnou kvalifikaci a v prvním kole porazila Australanku Kimberly Birelovou 7-6 a 6-3.
9: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Vyrazíme na silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
10: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Očekávejte zdržení v Brně na cestě od D1 na Býtyřské ulici na úrovni obchodního centra Campus Square. Očekávejte tam zdržení kolem 5 minut. Postojíte si pár minut i na ulici Zvonařka poblíž Dornichu. Na D2 na 54. a 5. kilometru na cestě do Brna stojí průchaný kamion. Očekávejte tam možné komplikace. Částečně omezený pravý pruh. A převážně pravý pruh popojíždí tradičně na dálnici D1 před Brnem od Prahy od Kývalky a také na bratislavské D2 před Brnem od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistance Koptilšar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině a my stále ještě hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Kdo to bude? Jak se do téhle soutěže přihlásit, nebo soutěže spíš akce? Tak o tom víc během chvíle Katka, tady u nás na Krokodýlu. Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Už to zvoní, už to cinká, už se někteří z nás pomalu a jistě chystají na to, co nás čeká příští týden. Tak přátelé, jestli máte vy doma budoucího prvňáčka, který v úterý vyrazí poprvé do školičky a chcete mu připravit doslova nezapomenutelný zážitek, pak své dítko přihlaste právě teď do naší soutěže, protože i letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítěz dostane výbavičku do školy, taky dárky pro svou třídu a naše krokohlídka ho odveze do školy s celou rodinou. No a jak se tedy zapojit? Napište nám e-mail studio@krokodil.cz, to je ta správná adresa a nesmí tam chybět jméno prvňáčka, odkud je, krátký příběh o něm a samozřejmě telefon na vás. A vyhraje prvňáček, jehož příběh nás dostane nejvíc. Teď mějte ale dál fajn středeční dopoledne, přesně v 10 hodin a 21 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
3: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
16: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na oktagon.mma.com.
17: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Pokud máte dnes chuť na sladké, tak můžete poobědvat třeba v brněnské restauraci Na knoflíku. Nabízí hráškový krém za 19 korun a k tomu domácí lívanečky s tvarohem a povidly za 145 korun. Pokud jsme se trefili, přejeme z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Fantastický song Obchodník s deštěm, kapela Kryštof v 10 hodin a 40 minut tady u nás na Krokodýlu, kdy míříme do okolí Brna.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A víme, že velká změna pro šoféry nastává v Modřicích u Brna. V bezmála 6000ovém městě totiž začnou v nejbližších dnech platit premiérové modré zóny rezidentního parkování na Brněnsku. Ve většině ulic bude regulace od 17 hodin do 6 ráno. A zóny se vedení Modřic rozhodlo zavést kvůli zvýhodnění skupiny lidí, která má ve městě trvalý pobyt. Tak, jak to samozřejmě většinou bývá, aby měli, až přijedou domů, kde zaparkovat. Tak teď už víte, co se chystá nejen v Brně, ale i v jeho okolí s Krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: světová série beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
1: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
3: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
4: Nechoď do té vody!
5: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
6: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
9: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
10: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: stavu Lima, tady u nás na Krokodýlu. Přiblížila se 11. hodina, je na čase zjistit, co je nového doma i ve světě. Petra má zprávy.
1: Hezké dopoledne, brněnská zoo má další přírůstky, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou, směrem na Křtiny.
2: Rádio Krokodýl.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Aby se vám po 11. dobře pracovalo, pošleme z Krokodýla YouTube. Zrychlíme s Shakirou. Vzpomínat budeme s Black Milk. Nechci tě trápit, není
2: den jak má být. Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes očekáváme převážně zataženo až oblačno. Během odpoledne večera začne pozvolna oblačnost ubývat místy až na polojasno a teploty maximálně kolem 26 stupňů.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V brněnské zoo se narodila mláďata Damanů skalních. K vidění jsou ve velké venkovní expozici, kterou sdílejí s dželadami. Na první pohled mohou Damani připomínat přerostlá morčata nebo sviště. Patří ale mezi blízké příbuzné slonů a sirén, tedy například kapusňáků a dugongů. Stav dálnic a silnic první třídy bude od podzimu v Česku sledovat diagnostický vůz nové generace. Usnadňuje dlouhodobé plánování údržby a investic a také pomáhá zvolit vhodný způsob a snižovat náklady na celkové opravy až o desítky procent. Data umí prostřednictvím čidel, kamer a dalšího vybavení snímat i při 100-kilometrové rychlosti a včas odhalit trhliny, vyjeté koleje a další problémy. Spojené státy zažívají neobvyklý návrat k zakládání nových bank. Za 19 měsíců druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa schválil úřad kontrolora měny už 22 nových bankovních licencí, což je více než za předchozích 5 let dohromady. K nejvýraznějším novým hráčům se nyní řadí také kryptoměnová společnost World Liberty Financial, spojená s rodinou prezidenta. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se v semifinále smíšené čtyřhry na US Open utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubljov Mira Andrejevová. Program začne v New Yorku v noci na čtvrtek a následovat bude finále.
10: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A na silnici v této chvíli míříme s Jakubem.
11: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Jedovnické ulici za křižovatkou s Věstovnickou na cestě z Vinohrad. Dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Také dvě osobní blokují po nehodě jeden pruh na průjezdu Brnem na Gajdošově ulici u křižovatky s Bubeníčkovou. Na dálnici D1 u Vyškova na Brno před exitem 226 pracují silničáři. Postojte si v koloně od 230. kilometru. A na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 vázne hlavně nákladní doprava od Kývalky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Tylišar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
12: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 11. hodině budeme tradičně soutěžit s krokodýlem cestovatelem. Hádat dneska budeme název brněnské dominanty, kterou najdete na 10 koruně. Tak šup šup, mrkněte do peněženky a už za chviličku budeme soutěžit o vstupenky do divadla. Pěkné dopoledne, přeje Katka Horáková.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jak jsi prožil dovolenou, Pepo? Ptá se kamarád po návratu do práce. Výborně. Ještě jako nikdy v životě. Počkej, ty jsi byl snad v lázních? Já ne, ale manželka.

0: cestovatel.
1: A Zezu, o které zpívala Shakira, zpátky k nám do města Brna a vy můžete volat a soutěžit s krokodýlem na lince 603 103 103 právě v této chvíli, kdy pro vás mám dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky, a to na představení Unikát, které se odehraje 8. září od 19 hodin. A ty lupeny budou vaše, myslím si, dneska levou zadní, protože se budu ptát na název jedné z největších brněnských dominant. Její vyobrazení můžeme najít na 10 koruně, tak ještě honem rychle můžete mrknout. A jde o katedrálu, která tvoří součást siluety města Brna, a jde o pravděpodobně nejstarší kostel v Brně se základy z 12. století a přestavěný barokně a novogoticky. Tak o jakou katedrálu jde, budu se ptát na linku krokodýla. Hezké dopoledne. Počkejte, vy jste na mě strašně rychlá. Jak se jmenujete?
2: Jmenuji se Alena Kyžlinková, jsem z Brna z Bystrice.
1: A říkáte, že je to...
2: Petro.
1: No, naprosto správně, vy jste byla ještě rychlejší, než jsem vám vůbec vyjela tady mikrofon, abyste byla slyšet
2: to vysílání. No, já jsem z košle, ani mi to nedovolám.
1: No vidíte, a teď jste se dovolala a ještě trefila do černého, takže vyhráváte lístky do divadla, velká gratulace.
2: No děkuji, a jakým způsobem...
1: Já vám to všechno řeknu za malou chviličku, tak zůstaňte se mnou, jo?
2: Ano.
1: Tak
2: ano,
1: jo, zatím nastaranou a blahopřeju, krásný den.
0: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Káťo, jedeme do Olympia parku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
5: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
4: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
2: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

Jennifer Lopez, David Guetta tady u nás na Krokodýlu. 3:30 po 12. Krásné dopoledne před námi. Bon Jovi, taky Master KG a pak už Krokodýlí zvuk nabídnul 117 750 korun. A to vážně není málo, tak se nás držte, počkejte si na výzvu a hezké dopoledne vám všem přeje Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A na krokodýlu ve hře 117 750 korun na lince 603 103 103 a voláte právě teď, tak někdo už tam je. Hezké dopoledne, to je rychlost. Koho tam máme, tady Katka?
2: Dobrý den, tady je Růžena z Drnholce.
1: Růženo, já vás zdravím do Drnholce, jak se vám dneska daří?
2: No, docela dobře.
1: Docela dobře, tak já jsem ráda a doufám, že teď se bude dařit skvěle, tak vám držím pěsti. Poslechneme si ten náš zvuk, připomeneme si ho. To je on a mě zajímá, jaký typ jste si připravila.
2: Já mám dva, nevím, který mám říct dnes.
1: Tak jenom jeden.
2: Je to navíjení, namotávání provázku.
1: Namotávání provázku. Mhm. Na nějaký třeba klubko nebo něco takového?
2: Jo.
1: Tak dobře, jdeme se zeptat arbitra, co na to říká. Já taky.
2: Není to tak.
1: Tak ten druhý tip si ještě schovte a někdy příště, jo?
2: Dobře.
1: Tak se mějte krásně.
2: Hezký den,
1: taky nashledanou. No a navyšujeme náš bank do příštího kola.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz
0: Rádio Krokodýl.
5: Jisk otevírá novou prodejnu v Pohořelicích. Již dnes v 9 hodin ráno na ulici Znojemská. Čekají vás slevy až 75% a praktický dárek pro první zákazníky. Jisk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
8: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
9: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
11: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
12: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
13: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
14: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Sako Brno dokončuje projekt Úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program Doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
18: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: ladíte krokodýla, tohle je Enrique Iglesias a nám se přiblížila 12. hodina. Krásné poledne vám přeje Katka a taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké poledne, radnice městské části Brno Střed prodlužuje úřední hodiny mini úřadu, víc o tom za chvilku.
2: Nové Penny Pohořelice. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro hrozny révivinné bílé, bezsemené, balené 500 gramů za 19,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Nojemská. Penny.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 12. na Krokodýlu Taylor Swift. Taky Counting Crows. Chybět nebude Eva Farná. Přesně za minutu bude 12.
6: LK Green. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Green za každého počasí. lk.cle.an.brno@gmail.com.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes očekáváme většinou zataženo až oblačno. Během odpoledne a večera začne pozvolná oblačnost ubývat, místy až na polojasno. Dneska naměříme maximálně 26 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou středu.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Radnice městské části Brno Střed prodlouží úřední hodiny mini úřadu, který zajišťuje především klasickou úřední agendu. Od září bude pracoviště v Nádražní ulici otevřené i v sobotu dopoledne. První mini úřad otevřela městská část v roce 2018 na Dominikánské ulici. Později přibyla také pobočka na Nádražní 4. Ministr dopravy Ivan Bednárik uvedl, že prioritou vlády je dostavba páteřní dálniční sítě do roku 2033. Jedinou výjimkou je podle něho dálnice D52 mezi Brnem a Vídní, kde je stavba komplikovaná kvůli novomlýnským nádržím. Spojené státy registrují první dva letošní případy úmrtí na nákazu spalniček, která se v zemi šíří nebývalým tempem. Dva mrtvé hlásí stát Pensylvánie v době, kdy počet případů s klesající proočkovaností populace překonal čísla za poslední 30 let. V neděli 23. srpna došlo v českých fotbalových soutěžích hned ke třem napadením rozhodčích. Dva incidenty se odehrály ve čtvrté lize staršího dorostu v Moravskoslezském kraji. Třetí případ se stal v utkání 8. ligy mužů v kraji středočeském. Jeden ze sudích musel být dokonce převezen do nemocnice. Proti agresi na stadionech v Česku vznikla i osvětová kampaň.
8: Čtyři růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne, milí řidiči, pozor na Brněnsku mezi Doubravníkem a Ochozem u Tišnova. Tady došlo k dopravní nehodě osobního vozidla a provoz je v místě nehody řízen Kyvadlově. Na místě probíhají vyprošťovací práce. A na průjezdu Boskovicemi v Sušilově ulici došlo ke střetu osobního auta s motorkou a provoz je veden Kyvadlově. Tak opatrně, šťastnou cestou.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 12 hodin místo polednice. Jiří, nazdar.
1: Nazdar, je potřeba trošku jako, myslím si, že doužít si toho léta, protože už to vypadá tak trošku na podzim venku.
0: Zítra pozítří bychom si to ještě mohli užít, to má být kolem 30, ne?
1: A my vás budeme osvěžovat, takže se dozvíte místo, kde budeme právě dnes.
0: Tak buďte s námi, dobrou chuť, pokud obědváte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Několik měsíců po svatbě se ptá matka novomanželky. Tak co, jak se k tobě chová tvůj muž? Výborně, dá mi všechno, co potřebuji. A zkušená matka na to, no, tak to asi potřebuješ sakra málo.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: krokodýl Eva Farná, no a my už jdeme za našimi nejmenšími posluchači Zlatíčky krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Bereme mikrofon, dneska jsme v Králově Poli ve školce, no a těch prcků se ptáme, proč máme v puse sliny?
2: Na slintání.
3: Na plivání těch slinů.
4: Aby jsme si kousali jazyk.
5: Na pití.
6: Protože se nám tak vytvořijou.
7: Pak se to dostane nahoru. A když si budeme třeba vyčistívat zuby nebo i vyplachovat pusu, tak vyplivneme ty sliny i s tou vodičkou.
8: Když máš na něco chuť, tak se ti zbíhají sliny.
0: Proč máme v puse sliny? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Dneska vás budeme taky osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
9: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: 12 hodin 22 minuty.
10: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodýl.cz.
11: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
12: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl.
13: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
14: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
15: Užijte si poslední prázdninovou sobotu s celou rodinou na Srbské. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme Zlín. Doražte už 3 hodiny před výkopem a užijte si nabitou fanzónu ve znamení oktagonu. Na malé i velké čeká podpisovka zápasníků, maskot Gogy, kolo štěstí, soutěže a spoustu další zábavy. A potom už společně na fotbal. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
14: Fandíme s vámi.
16: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
17: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
16: A mytí oken?
17: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
18: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
19: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás.
2: České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
5: Je, schořela mi kulma.
20: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
21: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
23: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
24: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: chodil a teď se jdem podívat, jak jižní Morava bojuje se suchem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Miroslav Vymyslický, starosta obce Březí. My se samozřejmě držíme nařízení naší obce s rozšířenou působností, což je Mikulov. Nařízení o tom, že zákaz napouštění bazénů, například mytí aut, zavlažování z vodovodního řadu. Všechno jsme to prodiskutovali už předem se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, která nám vodu dodává, a snažíme se těchto opatření co nejvíc držet, protože letošní sucho je opravdu nestandardní. Sucho tady sice bývá, ale letošek je extrém.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Fandíme s vámi.
1: Jasně, že jo, fandíme brněnskému fotbalu a máme pro vás skvělou zprávu, protože soutěžíme o další vstupenky na domácí zápas Zbrojovky Brno. V sobotu čeká Zbrojovku na stadionu na Srbské Zlíně. Výkop je v 17, tak zůstaňte naladění na Krokodíla, protože v tom nejlepším poránu každé ráno rozdáváme vstupenky na Zbrojovku.
0: Fandíme s vámi.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
9: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
10: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Slyšíte bubny?
14: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
15: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jedna Klára na Krokodýlova.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Miley Cyrus. Budou Queeni. A nebo Michal Hruza. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na jižní Moravě polojasno, teploty příjemné kolem 26 stupňů Celsia.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Hezké odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Brno otevřelo pro skupinku 4 až 6 studentů a studentek možnost ucházet se o třípokojový obecní byt se sníženým nájmem. Bydlení na Beethovenově ulici v centru Brna vyjde na necelých 12 000 korun měsíčně bez energií. Podmínkou je si na novou adresu přihlásit trvalý pobyt. Policie zveřejnila detaily ze šetření červencového střetu poslance motoristů Sobě Filipa Turka se zdravotnickým vozem převážejícím krevní deriváty. Z policejní kategorizace plyne, že příčinou srážky byla agresivní jízda. Z formulace však neplyne, který z účastníků incidentu se jí měl dopustit. Celková škoda dosáhla 340 tisíc korun. Během letošních opakovaných vln veder zemřelo v Evropě přibližně o 35 tisíc lidí více, než je obvyklé. Nejhorší bilanci se 14 tisíci úmrtími hlásí Německo. Rekordy ale zaznamenaly i Francie a Španělsko, kde extrémní teploty přesahovaly 40 stupňů Celsia. Odborníci navíc upozornili, že konečné číslo bude výrazně vyšší, protože srpnová data ještě nejsou kompletní. Pouhé 3 dny po vítězném ligovém utkání nad Teplicemi čeká zbrojovku Brno utkání 2. kola MOL Cupu proti Friedlandu nad Ostravicí. Duel odstartuje v 17.30. Nováček nejvyšší soutěže Artis Brno zavítá do Uherského Brodu. Utkání tam také začne v 17.30.
7: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor na Brněnsku na výjezdu z Prštic směrem na Hlínu. Narazilo osobní auto do dopravního značení. Je to tam průjezdné s opatrností. Kdyby cokoliv, dejte vědět na linku řidičů.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, léto a taky osvěžujeme.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Ty největší letní mega hity, no a pozor, budeme vás taky osvěžovat. Za okamžik vám prozradím místo, kde budeme právě dnes. Naše krokohlídka. Pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Host volá vrchního. Ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit? Prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost, pane vrchní.

0: Madonna Isla Bonita. Krokodýl je rádio, které vás osvěžuje.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Skvělými drinky Pala 21 z brněnské firmy. No a dneska se můžete těšit přímo v Líšni, Nenovolíšenské. Tam vás osvěží naše krokohlídka, tak se těšte.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
3: Vážně?
2: Jasně, dej na mě.
4: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Nové Penny Pohořelice. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro hrozny révivinné bílé, bezsemené, balené 500 gramů za 19,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Nojemská. Penny.
5: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
9: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do Prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
12: Je dobré mít spřízněnou duši.
1: Vaše nejvěrnější rádio.
12: Stále s vámi.

už se to přibližuje krokodiláci, první školní den. A my hledáme prvňáčky Rádia Krokodýl z Brna a Jižní Moravy. Můžete se nám přihlásit do naší soutěže, na kterou se podíváme už za malou chvíli. Tak si nechte chutnat ten nejlepší hudební výběr. Hit za hitem. September. Cry for you. Právě teď. Pěkné odpoledne. Brno, Jižní Moravo.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Every

0: Best Life, Mandy.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: Tak, krokodýláci, už je to tady, blíží se první školní den. Letos máme pro vás tradiční výzvu. Hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene. Dostane výbavičku do školy, navíc ho celou parádou odveze do školy naše krokohlídka Rádia Krokodýl. Tak ho přihlašte na studio@krokodil.cz, napište jméno prvňáčka, odkud je, telefonní kontakt na vás a krátký příběh o něm, na co se třeba nejvíce těší do školy a proč právě jeho by měla krokohlídka doprovodit do školy. Krokodýláci, jsme tady pro vás, máme pro vás prvňáčka.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Jisk otevírá novou prodejnu v Pohořelicích. Již dnes v 9 hodin ráno na ulici Znojemská. Čekají vás slevy až 75% a praktický dárek pro první zákazníky. Jisk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
8: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
9: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
8: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
10: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
12: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
13: Miluno, máte náš mladé do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
14: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
15: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
16: That's Helen Doran English.
15: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
16: Come and join us!
15: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
17: Káťo, jedeme do Olympia parku.
18: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
17: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
18: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
17: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
18: Proto pojedeme do Olympie Brno.
19: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
21: Skočte si pro Monte 4x 55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
20: Billa, to dobré začíná u nás.
22: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý.

0: Roxette zpívají How Do You Do. Tak jak se máte? Jak se má Petra? Dobrý?
1: Tak jako dá se.
0: A k tomu vám připravuje čerstvé zprávy. Co se dozvíme?
1: Ale ty už bohužel tak veselé nebudou, protože brněnský dopravní podnik eviduje výrazný nárůst srážek tramvají s chodci, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. z Krokodýla Leony. Budou Queeny. A do toho Michal Hruza. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na bílovických slavnostech piva.
2: Radio Krokodýl.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
8: 30 000 korun.
7: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Na jižní Moravě máme polojasnou oblohu, teploty kolem 23 stupňů, zítra čekáme plus 26.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Brněnský dopravní podnik letos eviduje výrazný nárůst srážek tramvají s chodci. 4 lidé od začátku roku navíc pod koli tramvají zemřeli. U Doubravníku na Brněnsku vyjel dnes dopoledne osobní vůz mimo silnici a narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, dalších 5 lidí je zraněných. 4 z nich jsou děti. Zranění 2 dětí jsou těžká. Policie okolnosti nehody vyšetřuje.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
5: Znojmo vypsalo 2 zakázky na projektové dokumentace na proměnu okolí Loutského kláštera. Místo parkoviště vedle plovárny má stát parkovací dům a mezi klášterem, plovárnou a ulicemi Aninská a za plovárnou má vzniknout park určený k odpočinku i sportování. Město chce být nachystané na uskutečnění projektů a případnou šanci získání peněz dotačních programů. Kanoista Martin Fuxa vykročil na mistrovství světa se zlatým hetrikem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Jednu z hlavních medailových nadějí české výpravy odpoledne v Poznani čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Rozjížďky dnes zvládly i všechny další české posádky.
6: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Po tragické nehodě zůstává neprůjezdná silnice na Brněnsku za Doubravníkem směr Ochoz u Tišnova a na silnici 55 na trase Otrokovice Uherské Hradiště na průtahu z Pěti Hnědý se srazila 2 nákladní auta s osobním, počítejte se zdržením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi a taky Léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Letní hity Krokodýla, no a za okamžik taky tip pro vás, nejenom na procházku, co víme, co se děje v Brně.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Prosím vás, dal bych si kafe s rumem. No tak kávu dostat můžete, ale rum nemáme. Aha, no tak mi dejte čaj s rumem. Čaj můžete taky dostat, ale rum nemáme.
3: No tak mi dejte zkrátka samotný rum.

0: Martin to tady roztancovala šer, co krokodíláci. Možná jedete v autě, možná vám bliklo hladové oko.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: No to jsme tady, krokodíláci. Chystáme naši, vaší oblíbenou soutěž, kde budeme soutěžit o hektolitry benzínu, nafty, gratis pro vás. Slyšíte dobře? Od pondělí začínáme a rozjíždíme soutěž o benzín. No a do toho vás osvěžujeme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc pro Biodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: Přeřídíme si hodinky, 14 hodin, 21 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
4: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
5: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
7: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
8: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
1: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Vzpomínáte? Krokodýl, píše se rok 1998 a jedničku hitparády Rádia Krokodýl vyhrává kapela Lucie, Amerika. Vaše vzpomínka, teď si dáme Huntrix, no a potom si zasoutěžíme o 117 000 korun. Peníze do vaší kapsy za náš záhadný zvuk. Jak si mi naložíte, to už pak necháme na vás. Tak za okamžik soutěžíme. Připraveni? Jsme Krokodýl. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Aha, či teď on mý, jdeme soutěžit.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Je to tak, krokodýláci, máme pro vás 117 000 za záhadný krokodýlí zvuk a ten zní takto. Ptáme se, co to je. Můžete volat studio 603 103 103, ty prouci a vyhrát. Uvolňujeme telefonní linku. Volat můžete v tuto chvíli. Tady je krokodýl, halo, kdo tam? Nevadí, trošku přetížená linka. Vezmeme si dalšího v pořadí. Radio Krokodýl, kdo tam, halo?
2: Ahoj, tady Tomáš.
0: Ahoj Tomáši, odkud voláš? To bude z práce, odkud?
2: Volám z Hrušovan u Brna.
0: Zdravíme do Hrušovan u Brna. Typu, hádej, co to je?
2: No, já mám takový tip, jestli to není loupání pomela.
0: Loupání pomela, To tady ještě nebylo. Co na to arbitr? Je to loupání pomela? Ano nebo ne? Ani tohle to není, jaj.
2: Nevadí, nevadí, tak si třeba.
0: Budeme navyšovat bank, díky za zavolání. Ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
0: Loupání pomela to není, co to může být?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

0: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
3: Radio Krokodýl.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
8: Nechoď do té vody!
9: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
10: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
11: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
12: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dominio, hej, a teď už čerstvé zprávy s Petrou, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne a představ si, některá jihomoravská města už hledají vánoční stromy. Yeah. V Tišnově dokonce od května, tak no, i o tom už za chvilku.
0: Nestresuj.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Na Krokodýlu máme pořád léto. Agnes, release mi letní hity. Dáme si bluff. Let's come together. Český hitu Krištof. Život je krásný, je na konci. Tak to vám bude hrát Krokodýl, vaše rádio.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra polujasno, teploty kolem 23 stupňů. Přibližuje se 15. hodina.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean. Za každého počasí. lkclean@gmail.com.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Radnice městské části Brno-Střed prodlouží úřední hodiny miniúřadu, který zajišťuje především klasickou úřední agendu. Od září bude pracoviště v Nádražní ulici otevřené i v sobotu dopoledne. První miniúřad otevřela městská část v roce 2018 v Dominikánské ulici. Později přibyla také pobočka na Nádražní 4. Některá jihomoravská města už hledají vánoční stromy. Darovat je mohou přímo obyvatelé. V Boskovicích schánějí pravidelně rostlý smrk, jedli nebo daglesku o výšce 10 až 20 metrů. Ke stromu musí být dobrý přístup pro jeřáb a nákladní auto. Nabídky lidé můžou posílat do 9. října. V Tišnově hledají ideální strom už od konce května. V Modřicích u Brna začnou v nejbližších dnech platit premiérové modré zóny rezidentního parkování na Brněnsku. Ve většině modřických ulic bude regulace platná od 5. odpolední do 6. ráno. Zóny rezidentního parkování se vedení Modřic rozhodlo zavést kvůli zvýhodnění skupiny lidí, která má ve městě trvalý pobyt. Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě bude od zítřka do neděle dějištěm 4. ročníku turnaje pro tour nižší úrovně futures v plážovém volejbalu. Představí se páry z 19 zemí.
3: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se krátce zdržíte od 3. kilometru. Po tragické nehodě zůstává neprůjezdná silnice na Brněnsku za Doubravníkem směr Ochosu Tišnova. Na silnici 55 Sotrokovic do Uherského hradiště na průtahu z Pitihněví. Policie došetřuje nehodu, projíždí se kivadlově, počítejte se zdržením. Autopané v obou směrech silnice 152 v Modřicích mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Na krokodýlo se už za malou chvíli podíváme také za naší letní krokohlídkou a teď už kolega Jarek Hemala pro vás. Pěkné odpoledne.
1: Lásko, ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Někteří lidé si nemůžou představit nic horšího než vlas v polévce. Ale zapomínají, že polévka ve vlasech taky není nic příjemného.

0: Krokodýl, Jarek Hemala.
1: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
2: Saň Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Saň Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Saňdayfest.cz.
3: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko. Tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
4: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Sako Brno dokončuje projekt úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jé!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
6: Jí!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
10: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio, stále s vámi.

Hej, zahytem si užíváme na Krokodýlo, s vámi Jarek, pohodu, dobrou náladu vám všem přeji. Nezapomeňte, Krokohlídka vás i tento týden osvěžuje. I tento týden pro vás máme skvělých 103 probiodrinků z brněnské firmy Bala 21. Nově se také můžete vyfotit s naším maskotem, kterého vozíme sebou, a dnes tomu tak může být v Brně Líšni na Novolíšeňské. Tam se na vás těšíme a tam si to užijeme. Teď si ale užijeme Evu Farnou a Miraj. Pěkné odpoledne z Krokodýla.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: A dáme vám tipy na levný benzín a naftu v Brně a okolí. Dnes vybíráme benzín 40 korun 30, nafta 44 30. Kde? Jaká čerpací stanice? Venatrade Blansko Lažánky 221. Tak lehkou nohu z plynu, dobrou cestu, to vám přeje samozřejmě krokodýl.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Jisk otevírá novou prodejnu v Pohořelicích. Již dnes v 9 hodin ráno na ulici Znojemská. Čekají vás slevy až 75% a praktický dárek pro první zákazníky. Jisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
8: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
7: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
9: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
11: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
12: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
13: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
14: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
15: That's Helen Doran English.
14: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
15: Come and join us!
14: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
16: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticket Portal.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Užíváme si ten největší hudební výběr. Skvělé hity vám nabízí Krokodýl, nabídne i po 16. hodině. Nabídneme ale i další zprávy. Ty má na Krokodýlu Peťa. Já se ptám, o čem budou.
1: Hezké odpoledne. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. I o tom za chvilku.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jé!
3: Jé!
6: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je to tak, hrajeme a hrát budeme pro vás Krokodýla, například Shakira. Dáme si také jedno espresso. A nebude chybět kapela Čínský víno.
8: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní noc očekáváme polojasno až oblačno, jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky spíše v první části noci, teploty 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra pak očekáváme na jihu Moravy a v Brně polojasno až skoro jasno. V první části dne může být lokálně chvílemi i oblačno. Teploty pak 26 až 29 stupňů.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
8: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná počínající plíseň nebo končící datum spotřeby. Na vývoji se podílí také Mendelova univerzita. První uživatelé by mohli aplikaci využívat na konci roku. U Doubravníku na Brněnsku dnes došlo k tragické nehodě. Šofér vezl děti z fotbalového kempu na hřiště. Nezvládl ale řízení, dostal smyk a narazil do stromu. Desetiletý chlapec při nehodě zemřel. Další čtyři děti skončily v nemocnici. Ukázalo se, že řidič byl na mol opilý. Ceny pohonných hmot v posledních dnech opět prudce rostou. Litr nafty se už dokonce na některých místech blíží částce 50 korun. Třeba Polsko už proto znovu snížilo DPH na pohonné hmoty. Opětovné zastropování cen ale české ministerstvo financí zatím neplánuje. V Německu na malárii zemřel zaměstnanec letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, když ho nakazil komár, který se do země dostal v letadle. Hmyz infikoval celkem 6 zaměstnanců letiště, 5 z nich zůstává v péči lékařů. Pouhé 3 dny po vítězném ligovém utkání nad Teplicemi čeká Zbrojovku Brno utkání druhého kola MOL Cupu proti Friedlandu nad Ostravicí. Duel odstartuje v 17.30. Nováček nejvyšší soutěže Artis Brno zavítá do Uherského Brodu. Utkání tam začne také v 17.30.
10: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat za vámi, jak to aktuálně vypadá. Ví Lenka.
11: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 43 z Brna do Svitav se zdržíte nejdříve mezi Lipůvkou a pak dopravu omezuje dopravní omezení za Letovicemi. Na silnici 55 od Rokovic do Uherského Hradiště na průtahu s Pitihně se došetřuje nehodu, projíždí se kyvadlově. Ucpaná je v obou směrech silnice 152 v Modřicích mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. A v Brně jsou kolony tradičně na Poříčí, v Opuštěné a také na Zvonařce ve směru na Černovice. Zdržíte se také v Brně ve Svatoplukově a v Gajdošově ve směru na Komárov nebo v Jihlavské před Vídeňskou. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Ano, i s vámi Krokodýl nabízíme skvělé hity, ale také brněnské Hante. Za chvíli probereme další slovíčka, tak pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Celá dlouhá staletí se hledal kámen mudrců. A ono je to zatím pivo.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Brněnské Hantec probereme s Žankem Hlaváčkem, naším specialistou. Tak Žanku, co jdem překládat?
2: Zdar jak svíňa z krok sníkalo osci. Gomite, co pak je to rozbité ciferník?
1: Co pak to je? Ptali jsme se vás samozřejmě i v ulicích města Brna.
3: Vlíst, hodněkat, z postele třeba.
4: Něco rozbořit.
5: A zbít někoho.
6: Umřít jako.
1: Tak, vaše názory, vás posluchačů Krokodýla, jakže je to ale správně, Žanku, co?
2: Rozbité ciferník je potlučený obličej. Mějte betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balans. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: I dnes budeme rozdávat drinky pro vás, no a teď si srovnáme čas 22 minut po 16. hodině.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
9: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
10: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
14: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Slyšíte bubny?
3: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Tvůj pocit po projektu?
11: Jipi!
12: Jo!
10: Yeah!
11: Jipi!
12: Jej!
10: Hornbach, s námi to zvládnete.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Zvládáš dojít cíle, odpočíváš každou chvíli.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: A blíží se nám to, blíží, samozřejmě řešíme výbavičky, školy a spousta rodičů má šanci ušetřit ve velkém. Ano, krokodýláci, je to tady, je první školní den za chvíli a letos máme naši tradiční výzvu, hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připadne opravdu krásný zážitek, na který nezapomene, dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka. Chcete se přihlásit, máte šanci. Napište na e-mail studio@krokodil.cz jméno prvňáčka, odkud je, krátký příběh o něm, na co se do školy nejvíc těší, proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do té školy a dejte na sebe nějaký kontakt, určitě telefonní. Krokodýl vybere prvňáčka, jehož příběh nás nejvíc zaujme, zavoláme vás, takže telefon určitě, ale nejdřív napsat na studio@krokodil.cz. Těšíme se na toho vašeho prvňáčka, který bude i naším prvňáčkem Rádia Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
3: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
5: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
6: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
7: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
6: A mytí oken?
7: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
8: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
9: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
10: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Největší hudební výběr si užíváme u nás na Krokodýlu. Blíží se nám 17. hodina, úderem 17. budou další zprávy. Ty pro nás má Peťa Papančová. A já se ptám, co zajímavého se dozvíme.
1: Hezké odpoledne, fotbalová zbrojovka má novou posilu, i o tom za chvilku.
2: Nové Penny Pohořelice. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro hrozny révivinné bílé, bezsemené, balené 500 gramů za 19,90 nebo slunečnicový olej litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Pohořelice z Nojemská. Penny.
3: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
4: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky,
4: flašky, kufříky vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme vám hit za hitem. Po 17. hodině se těšte. Paul McCartney. Dáme si hitovku Selavín.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Víme, jak to vypadá s počasím pro dnešní noc v Brně a na jihu Moravy. Očekávejme polojasno až oblačno, jen výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky spíše v první části noci. Nejnižší teploty 15 až 12 stupňů Celsia. Jinak zítra očekáváme polojasno až skoro jasno. V první části dne může být lokálně chvílemi i oblačno a teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je pět, hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Už tuto sobotu se v brněnské zoo koná den adoptivních rodičů a parťáků. Připraven je program pro všechny návštěvníky a něco navíc samozřejmě také pro ty, kteří zvířata podporují prostřednictvím adopcí. Začátek je v 10 hodin dopoledne. U Doubravníku na Brněnsku dnes došlo k tragické nehodě. Řidič vezl děti z fotbalového kempu na hřiště, nezvládl ale řízení, dostal smyk a narazil do stromu. 10letý chlapec při nehodě zemřel. Další 4 děti skončily v nemocnici. Ukázalo se, že řidič byl na mol opilý.
0: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
2: Na největším vyškovském sídlišti Osvobození přibylo téměř 130 parkovacích míst. Řidičům začala sloužit k parkování dočasná odstavná plocha mezi železniční vlečkou a supermarketem, kterou pro tento účel nechala radnice upravit. Ulice španělského městečka Buñol nedaleko Valencie se dnes jako každoročně opět zbarvily do červena, a to díky 150 tunám rajčat, která po sobě házeli lidé během tradiční slavnosti zvané Tomatina. Rajčat bylo o 30 tun více než loni. Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil Jakub Pokorný. 29letý stoper podepsal víceletou smlouvu. Za sebou má působení v ostravském Baníku a olomoucké Sigmě, za které si v nejvyšší soutěži připsal 171 startů a zaznamenal 14 branek. Minulou sezónu trávil v řecké lize.
3: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme se podívat za vámi, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Výlenka.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 176. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Silný provoz je z Brna do Vyškova mezi 203. a 210. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zpomaluje doprava od 3. kilometru. A na silnici 43 z Brna do Svitav se držíte nejdříve před Lipůvkou a pak dopravu omezuje dopravní omezení za Letovicemi. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádio.

0: Ano, je s vámi Krokodýl na Krokodýlu, Jarek Hemala, přeji krásné odpoledne, za chvíli taky naše nejmenší děti ve školce, našich zlatíček se budeme ptát, proč chodíme do školy.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek spěchá na jezdících schodech a přitom druhému šlápne na nohu. Po pár krocích si to rozmyslí, vrátí se. Promiňte, pane, nechtěl jsem vám šlápnout na nohu. Nemusíte se omlouvat, už jsem vám flusnul na záda.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A my vyrážíme do školky na Lesné, tam jsme se ptali našich zlatíček, proč chodíme do školy, co?
2: Aby jsme uměli psát, anebo aby jsme uměli číst.
3: Aby jsme uměli písmenka.
4: Já umím číst a psát a taky, aby jsme se tam učili.
5: Protože nejsme chytrý ze školky a musíme chodit do školy.
6: Musíme chodit do školy, aby jsme se naučili číst, psát, počítat.
7: Do školy chodíme, aby jsme byli chytří, aby jsme se všechno naučili.
8: Do školy chodíme proto, aby jsme se naučili nové věci.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
9: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
10: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Tvůj pocit po projektu?
14: Jipi!
15: Jo!
14: Yeah!
15: Jipi, jipi!
13: Hornbach, s námi to zvládnete.
16: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
2: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
3: Fandíme s vámi.
4: Zbrojovačky a zbrojováci, je čas znovu v sobě probudit draka. V sobotu 29. srpna od 17 hodin nás čeká domácí bitva se Zlínem. Přijďte ale s předstihem, už 3 hodiny před výkopem otevře své brány fanzóna ve znamení oktagonu. Těšit se můžete na podpisovku zápasníků, soutěže a další nabitý program. Zopakujeme nejvyšší návštěvnost ligy. Vstupenky kupujte na fczbrno.cz.
3: Fandíme s vámi.
5: Sako Brno dokončuje projekt Úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program Doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
6: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
1: Jsem starostou obce Kuparovice, jmenuji se Jiří Kališ. V obci Kuparovice máme vyhlášku, že v době, kdy jsou tady ty veliký sucha, tak lidé nesmějou zalévat zahrady, nesmějou umývat třeba vozidla a podobně, z toho důvodu, aby prostě se šetřilo pitnou vodou.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Fotbalu fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Ano, na Krokodýlu fandíme brněnskému fotbalu. Máme pro vás skvělou zprávu. Už brzy budeme soutěžit o další vstupenky na domácí zápas Zbrojovky Brno. V sobotu čeká Zbrojovku Brno na stadionu na Srbské Zlín. Výkop je v 17 hodin. Zůstaňte naladěni na vlnu Krokodýla, protože třeba právě vy díky tomu, že budete fandit přímo ve vysílání, pak budete fandit na tribunách. Zítra po ránu opět soutěžíme.
2: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
8: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
9: That's Helen Darren English.
8: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Darren English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
9: Come and join us!
8: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
10: Káťo, jedeme do Olympia parku.
11: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
10: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
11: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
10: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
11: Proto pojedeme do Olympie Brno.
12: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportál.
13: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
14: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
15: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
16: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Hit za hitem si užíváme tady u nás na Krokodýlu. Připravené jsou pro vás další zprávy. Má je Peťa. Peťo, o čem budou?
1: Hezké odpoledne. Radnice Brno-Střed prodlouží úřední hodiny mini úřadu. I o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou, směrem na Křtiny.
3: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
5: Jisk otevírá novou prodejnu v Pohořelicích. Již dnes v 9 hodin ráno na ulici Znojemská. Čekají vás slevy až 75% a praktický dárek pro první zákazníky.
6: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme vám skvělé hity, chystáme další. Těšte se, Hensi.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Víme, jak bude a co máme očekávat podle meteorologů. Předpověď na dnešní noc. Očekávejme polojasno až oblačno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, spíš ale v první části noci. Nejnižší noční teploty 15 až 12. Jinak zítra očekávejme polojasno až skoro jasno. V první části dne může být lokálně chvílemi i oblačno a teploty pak 26 až 29 stupňů Celsia.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Radnice městské části Brno-Střed prodlouží úřední hodiny miniúřadu, který zajišťuje především klasickou úřední agendu. Od září bude pracoviště v Nádražní ulici otevřené i v sobotu dopoledne. První miniúřad otevřela městská část v roce 2018 v Dominikánské ulici. Později přibyla také pobočka na Nádražní 4. Některá jihomoravská města už hledají vánoční stromy. Darovat je mohou přímo obyvatelé. V Boskovicích schánějí pravidelně rostlý smrk, jedli nebo daglesku o výšce 10 až 20 metrů. Ke stromu musí být dobrý přístup pro jeřáb a nákladní auto. Nabídky lidé můžou posílat do 9. října. V Tišnově hledají ideální strom už od konce května. V Modřicích u Brna začnou v nejbližších dnech platit premiérové modré zóny rezidentního parkování na Brněnsku. Ve většině modřických ulic bude regulace platná od 5. odpolední do 6. ráno. Zóny rezidentního parkování se vedení Modřic rozhodlo zavést kvůli zvýhodnění skupiny lidí, která má ve městě trvalý pobyt. Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě bude od zítřka do neděle dějištěm 4. ročníku turnaje pro tour nižší úrovně futures v plážovém volejbalu. Představí se páry z 19 zemí.
4: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A vyrážíme se podívat také za vámi na silnice. Nejrychlejší dopravní info má Krokodýl Lenka, podrobnosti.
5: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 173. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona kamionů od 8. kilometru. V Brně ve Veslavské ulici směrem na výstaviště se srazila dvě osobní auta a na Brněnsku v Rajhradě v Opatovické ulici zasahují záchranáři u nehody osobního auta s cyklistou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Zdenka Ruštuková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ráno krokodýlie je s vámi, Jarek Hemala přeje krásné odpoledne, příjemný podvečer, minutu a půl po 18. hodině rozjíždíme další skvělé hity a za chvíli se také podívám na to, kde jsme rozdávali dneska osvěžení gratis.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: celou jižní Moravu.
1: Je to tak, rokohlídka osvěžuje i tento týden. Každý den pro vás máme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Nově můžete se také vyfotit s naším maskotem, vozíme ho sebou. A kde jsme byli dneska?
2: K roku hlídké osvěžuje v Líšni na Novolíšenské. Tady máme pána, už má letní osvěžení.
3: Ano, já děkuju samozřejmě za drink. Jirka mi řekl, že to je něco zdravotního.
2: Je to zdravotní, ale pozor, tenhle ten posluchač umí imitovat Karla Gotta.
3: Nejenom Gotta, víc lidí, jo. Třeba Josefa Kemera, ten si myslím. Ale co se týče, jak tady vlastně řekl o tom Gottovi, tak samozřejmě jsem český zpěvák a zpívám výhradně české písně a dám si ze záhrobí tenhle drink a určitě mě to bude zpívat v dalších 87 let a děkuji.
2: My taky děkujeme krokodýláci na Novolíšenské.
4: Děkujeme, potkali jsme krokodýla, děkujeme za osvěžení.
5: Zdravíme na krokodýla, děkujeme moc za osvěžení.
6: Zdravíme z Líšně, děkujeme za drinky.
1: My zdravíme do Líšně zítra odpoledne, ale se na vás těšíme v Králově Poli u Slovaňáku, tak tam si na nás počkejte a počíhejte.
0: Radio Krokodýl. Krokodýlí zvuky, pravdivý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
7: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
8: Vážně?
7: Jasně, dej na mě.
9: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
0: Je dobré mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Slovenští No Name lekná u nás ve vysílání Krokodýla. Blíží se nám začátek školního roku a tak budeme hledat prvňáčka. I o tom víc za chvíli na Krokodýlu.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, je to tady, první školní den už se nám blíží. Děti některé se nemohou dočkat, hlavně rodiče se nemůžou dočkat. No a i letos máme tradiční výzvu, hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Ano, vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene. Dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka. Chcete mít prvňáčka? Jasně, krokodýlího, jasně. Tak prosím vás, pište na studio@krokodil.cz. Co psát? Jméno prvňáčka, odkud je, krátký příběh o něm, něco, jak se těší do školy například, nebo proč právě jeho bychom si měli vybrat a doprovodit do školy. Pak dejte telefonní kontakt, no a krokodýl vybere prvňáčka, jehož příběh nás nejvíce zaujme.
0: Radio Krokodýl.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle

0: Hezký středeční večer, tohle taky Rolling Stones, krátce před 19. hodinou tady u nás na Krokodýlu, no a před námi taky přehled počasí, taky přehled dnešních událostí, no a mrkneme se taky na silnice.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a po 19. hodině hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu, které odstartuje Pink. No a pak už ten výběr bude čistě na vás.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a jdeme mrknout taky na to dnešní počasí, co se týče Brna a nebo Jižní Moravy a tak aktuálně s polojasnou oblohou 24,5 stupně Celsia. Meteorologové pro dnešní noc předpověděli teploty mezi 15 až 12, no a zítřejší den bude opět krásně. Očekáváme polojasno, skoro jasno, lokálně může být chvílemi i oblačno, jinak teploty mezi 26 až 29 stupni, no a na jihu kraje výjimečně až k 30 stupňům Celsia.
3: Rádio Krokodýl.
1: Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Už tuto sobotu se v brněnské zoo koná den adoptivních rodičů a parťáků. Připraven je program pro všechny návštěvníky a něco navíc samozřejmě také pro ty, kteří zvířata podporují prostřednictvím adopcí. Na největším vyškovském sídlišti Osvobození přibylo téměř 130 parkovacích míst. Řidičům začala sloužit k parkování dočasná odstavná plocha mezi železniční vlečkou a supermarketem, kterou pro tento účel nechala radnice upravit. Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil Jakub Pokorný. 29-letý stoper podepsal víceletou smlouvu.
3: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a z Krokodýla taky nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Brnem byste v tuhle chvíli měli projet bez větších problémů. Více už taky na telefonu Lenka.
6: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 178 a 196 km. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na Brněnsku za Tečicemi směrem na Neslovice zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. A v Brně v Jihlavské ulici u křižovatky s Oblou dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Svenka Roštoková.
0: No a já ještě dodávám, že se nám nebo že nám naskočila nehoda okres Brno venkov, je to u Prac. Dívám se konkrétně přímo mezi Pracemi a Křenovicemi, tam máme nehodu čtyřkolky, tak tam buďte opatrní. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: No a je krátce po 19. hodině, já jsem Milan Krobot, no a na Krokodýlu roztáčíme hity na vaše přání. Na lince 603 103 103 hrajeme podle vás, tak si nechte zahrát do práce. Proto domácí lenošení, odpočinek či někam na chalupu, prostě všude tam, kde se ladí Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: No a v hitech na vaše přání už míříme taky na telefonní linku, koho tam zdravíme.
1: Ahoj, ahoj, tady Janča.
0: Janí, zdravím. Charlie XX, připravená?
1: Ahoj, komu jak necháš se mám? Zahrát? Mám se výborně.
0: Ano, a komu necháme zahrát, Janí?
1: No tobě do rádi a všem kolegům, hlavně jste super, Radio Krokodýl. Strašně vás miluju, mám vás ráda, každý den vás poslouchám.
0: To jsme rádi. Tak my tě moc zdravíme, už ti tam hrajeme, užij si to a měj se krásně, ahoj.
1: A děkuju, ahoj, ahoj, ahoj.
2: Radio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Krokodýl a Hity na psání.
3: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu, no a míříme opět na telefonní linku. Koho tam zdravíme?
4: Hezké úterý, tady Marek Sobcedy u Znojma. Já bych chtěl nechat zahrát písničku od Verony Hey Boy, aby to pro vás do rádia, protože sedna jedničku, vás to sochám, stejně je lepší.
3: Super, prosím tě, a teď mě řekni ještě, co děláš ve středu?
4: Ve středu, to chodím jenom tak na vycházky.
3: Dobře, tak jenom jestli si nezapomněl jít dneska na vycházku. Není totiž úterý, ale je středa, ale to nevadí. V pohodě, takže Verona Hejboj je připravena. Užij si to, díky, že jsi s námi. A hezkou středu. Čau.
4: Děkuji, ahoj.
2: Radio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: Verona, hey boy, tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání, no a míříme na telefonní linku a tam zdravíme Pavla. Pavle, hezký večer.
1: Ahoj, tady Pavel Janša, zelkám na Teřičky. První bych já zahrát samozřejmě rádiu Krokodýl a všem těm, kteří tady to něco řídí, protože jste fantastický rádio, až mě umožňujete něco takového zahrát. A potom bych chtěl zahrát mým vnoučatům a mému synovi a jeho přítelkyni za to, že se vrátili do volny, že jsou všichni v pořádku. A potom bych chtěl zahrát pár děvčatům, jestli by to šlo do Marušce, Kristýnce, Petře, Daně a samozřejmě Monice. A chtěl bych poděkovat Slavkovi do Vrna, do Velkého Mezeříčí a dneska do Sozomína paní ředitelce, paní starostce, která si vzala patronaci nad těma našima andělkama. Díky moc a pozdravujte Petra Krokodýla a celý Hravče rádio. Díky moc.

0: No name, ty a tvoje sestra tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a linka 603-103-103 pro vás za malou chvíli opět pokračujeme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš. Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
3: Zbrojovka se vrací na Srbskou. A to hned dvakrát během jednoho týdne. V sobotu 29. srpna od 5 proti Zlínu. Už 3 hodiny před výkopem startuje fanzona ve znamení oktagonu. A ve středu 2. září nás od 6 čeká Hradec Králové, a to v duchu Back to School. 2 zápasy, 1 zbrojovka. Probuď v sobě draka. Lístky pořídíte na www.fczbrno.cz.
4: Fandíme s vámi.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: napsání.
1: No a v Hitech na Krokodýlu míříme opět na telefonní linku a tam zdravíme Prigl. Nazdárek.
2: Ahojky, dobrý večer, odpoledne. Já nevím, nazvat už. Prosím pěkně, písničku jsem se vybral a chtěl bych to pro moje syny, pro bráchy Dana, pro Lambrika, pro Zenála, pro Krkovičky, pro vás, pro Radia Krokodil, pro všechny a pro všechny, kdo poslouchají a posílají také písničky, takže je to Janča, nebo já nevím, prostě z toho z Velkého Meziříčí a pro všechny prostě, jako jo.
1: Prostě hrajeme pro celé Brno a Jižní Moravu. Purple Disco Machine posíláme, užijte si to, díky, že jsi s námi, hezký
2: děkuji
1: večer.
2: Děkuji moc, ahoj. Ahoj všem, čauky.

Purple Disco Machine tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. 19 hodin 31 minut k tomu. Já jsem Milan Krobotno a na lince 603 103 103 hraju podle vás. No a teď už zdravím taky do Sokolnic na čerpací stanici, kde se ladí krokodýl ve velkém. Tak přejeme a tím to tam dnes utíká, ať se jim daří. No a možná je čas si dát nějakou tu kávičku a užít si trošku pauzičky. 6 ráno.

0: Fordi tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: No a vyrážíme opět na telefonní linku, koho tam zdravíme.
2: Ahoj, tady Petra.
0: Ahoj Peťo, kde se ladí Krokodýl, prozrať.
2: V Šanově na Znojemsku.
0: Tak zdravíme na Znojemsko, co budeme hrát a komu to pošleš?
2: Budeme hrát Rybičky 48, léto. A chtěla bych to poslat svému skvělému manželovi Honzovi a mamince Marušce.
0: Skvělý. Tak my zdravíme manžela, taky maminku, užij si to. Léto ještě nekončí, tak doufám, že si ho užíváte plnými doušky. Mimochodem, co dovolená, ta letošní, byla v poho?
2: Ještě nebyla, bude v září.
0: Bude v září, no tak to si užijete. Tak rozhodně vás zdravíme z Krokodýla, zdravíme na Znojemsko, už vám tam hrajeme a měj se krásně, ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Rybičky 48 a léto, hit za hitem s krokodýlem v hitech na vaše přání. Zítra pozítří stále ještě krásný den, ale to ještě nekončí, tak doufám, že si ho užíváte plnými doušky. No a na lince 603, 103, 103 už opět za malou chvíli pokračujeme.
1: Nechoď do té vody!
2: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
3: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
4: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
6: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my... Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky.

Van Halen a Jump tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a teď už zdravíme nejen do Třebíče Lukáše, ale taky Jarouška do Hodonína, který je v nemocnici, v hodonínské nemocnici. Lukáš ho tam moc zdraví, no a k tomu posílá taky Celine Dion. Tak chlapi, ať to zvládáte všechno, zdravíme nejen do Třebíče, ale taky do hodonínské nemocnice. No a Celine Dion už pro vás.

0: Celine Dion tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a míříme na telefonní linku, protože ještě přáníčko rozhodně poslední stihneme. Kdo tam?
1: Nazdar, Mildo, tady je Biker Drak ze Šepkovic.
0: Nazdar, Zdeny, tak co dáme?
1: Písničku pošleme těhurce Karolince, pravnoučatům Belince a Topikovi, Monice, mojí volkám Věrce, Barči a Arance do Karlovic. No a vysmátý sladkovákům, roboťáčkům, že jo, nezapomnem, a tajgrovcům na Floridu, nebo do, a teď nevím. Hezký večer přeje Zdenek.
0: Zdenek, měj se krásně, ahoj.
1: Já bych to že jo. Čau.

0: krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš naspamě.
1: Hrajme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Krištof, Život je krásný. No a je tu 20. hodina, po 20. se těšte taky na naše večernice.
2: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem.
1: No a z hitu Robin Schulz. Dáme Límal. A nebo Slzu.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Počasí dnes večer velmi příjemné, teplota v centru Brna 24 stupňů Celsia, jinak zítřek bude opět krásně, polojasno, skoro jasno a teploty mezi 26 až 29, na severu kraje okolo 30 stupňů Celsia.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Radnice městské části Brno-Střed prodlouží úřední hodiny miniúřadu. Od září bude pracoviště v Nádražní ulici otevřené i v sobotu dopoledne. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná počínající plíseň nebo končící datum spotřeby. Na vývoji se podílí také Mendelova univerzita. V Modřicích u Brna začnou v nejbližších dnech platit premiérové modré zóny rezidentního parkování na Brněnsku. Ve většině ulic bude regulace platná od 5. hodiny odpoledne do 6. ráno.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Maminky v akci, maminky v akci.
1: Tak krokodýláci, i po 20. hodině naše krásné slunečnice, teď už vlastně večernice, dorazili do studia Krokodýla a první, co řekli, že to tady nestojí, tak holky, co tady nestojí, prosím.
4: Nestojí, nestojí to za hovor, dobrý večer.
5: My za tebou přijdeme a tady to vůbec nestojí, Milane.
1: Jo, tady už to jenom, no, nic, chtěla jsem se holky zeptat, co dneska probereme? Co? Co máme?
4: Přichází nám podzim, Kačenka už přijela dneska v pyžamu.
5: Já se pomalu ukládám k zimnímu spánku.
1: Ale jako outfit máš dobrý, jako podzim, počkej, když ještě léto, teplo, pohodička, sluníčko,
5: no,
1: podzim.
5: No teplo tam není, to tak tedy jako...
1: Není jo?
5: Bych rozporovala.
1: Dobře, takže přátelé, počkejte si na recept na dýňovou polévku, která přichází s podzimem a holky to s vámi rozjedou, tak se těšte.
2: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes? Dnes.
1: Krásný středeční večer, jsou s vámi večernice, zdraví vás Katka.
2: A Elena, ahoj.
1: Máme středu, je středa večernic, třeba to musíme připomenout.
2: Ano.
1: A já nevím, proč jsme tak rozesmátí, když jako máme dneska 26. srpna, to znamená, že jsou prázdniny, víš kde?
2: V plném proudu. A už nám to tady zase všechno stojí.
1: Už to tady zase všechno stojí.
2: A je nám horko.
1: Ale ty jsi krátce podovolené, děvče, tak jak bylo, pojď, povídej.
2: Takže kalispera.
1: Jo, to je jediný, co nám řekneš cizím jazykem.
2: No, protože minule jsme tady měli lekci italštiny s Katkou.
1: Taky s jedním slovíčkem,
2: S jedním slovíčkem, tak možná to rozjedeme dneska v řeči.

0: odsejpalo na tom
1: přesně,
0: baru.
1: Přesně, přesně, přesně. A toho jsem teda využila pak i na tu řečtinu. Takže...
0: Takže to bychom měli a po pár drincích mluvíš řecky jako domácí, že jo?
1: Úplně.
0: To tak je.
1: Jsou řeč. Jede. Řečka, nebo jak se to říká? Řečka.
0: Řekně.
1: Já jsem řečka, jak vyšší.
2: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, milí posluchači. Zdraví vás od mikrofonu Večernice Katka.
2: A Elena, my vám přejeme krásnou středu. Tak Elena nám před chviličkou prozradila, co bylo nejlepší na její letní dovolené v Řecku, a to seznamka s barmanem.
1: Kalimera.
2: Aby tam ty drinky prostě lítaly. Nic ano. Víc samozřejmě, že jo, ve vší počestnosti. Ale mě by zajímalo, teď to bylo to hezký, ale já chci vidět nějaký průšvih. Odehrálo se něco?
1: Určitě, to by jsme nebyli
2: malinko
1: my.
2: Malinko škodolivosti.
1: Tak známe se, Kači, ano. Máme to takový jako hodně podobný.
2: Pestrý.
1: Ano. Tak nejdřív začnu takovou hezkou historkou ještě, že jsme si vyšlápli ve 40 stupních, prostě magor matka, že jo, vytáhla dítě na nějaký skaliska, takže jsme lezli po šutrech, nohy jsme měli totálně dodrápaný od nějakých keříků pichlavých a
2: Holčička
1: tak dále.
2: Holčička říkala, díky mamko. Nejkrásnější
1: říkala
2: dovolená.
1: Mě, proč já zrovna musím mít takovouhle mamku?
2: No.
1: Ne, nakonec byla ráda určitě. Kozičky tam kolem nás lítaly. Víš, to bylo taky
2: takové. Tam lítaly kozičky, tak zlatý.
1: Bylo to hezký, ale takový nepříjemný trošičku zážitek byl poslední den. A my jsme tak jako popíjeli ještě na baru. Já jsem si říkala, že mě dobře v letadle spí. Měla jsem tam kamarádku novou. Trošku jsme to přetáhli. A tak jsme běželi na poslední chvíli na ten transfer. A ten nám, prosím pěkně, frnk ujel.
2: No a tak jako vy jste takže teda si tu dovolenou prodloužili, nebo?
1: Zůstali jsme tam stát prvně jako úplně v panice, co teda teďka budem dělat. Mm-hmm. No a pak jsem zavolala delegace, ta to zařídila a vrátil se pro nás, ale už ty teda byla. Jsme měli trošku strach, že tam zůstaneme.
2: No, ale ty jsi vlastně naznačila, že za to může tvoje přátelství s barmanem, takže z toho plyne žádný kamaráčovty na baru, jo, hezky.
1: A tak. Vůbec na dovolené, žádný kamaráčovty.
2: Ne, s nikým.
0: Každou středu večer. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer přejeme, stále s vámi Večernice, Elena.
2: A Katka, krásnou středu přejeme. Tak Eli, my jsme včera s dětma se tak jako rozloučili na nějaký tři dny, protože babička s dědou, že si je vezmou k sobě, ještě než skončí prázdniny, takže oba dva po obědě odfrčeli.
1: Krása.
2: A my samozřejmě první, že jsme oba dva s manželem měli odpoledne volno, tak jsme si říkali, no musíme něco rychle vymyslet, něco naplánovat a nějak to jako využít ten čas. Jo.
1: Co budem dělat?
2: Tak nejdřív nás napadlo, že půjdeme na výstavu do jedné brněnské galerie, na kterou se chystáme už jako hodně dlouho. Jenomže ta galerie má pondělí, úterý zavřeno. Takže bylo...
1: To je nemilé.
2: Takže to jako z toho spadlo. Potom jsme si říkali, že bychom se šli podívat do Vodojemu na Žluťáku, protože tam jsme ještě nebyli od té doby, co to tam frčí.
1: Mm-hmm.
2: Tak
1: tam mají
2: můj
1: taky
2: manžel...
1: zavřeno.
2: Ne, nemají zavřeno. Ale manžel se podíval a říkal, je, oni mají 16.50, tady je místečko, tak půjdeme. A říkám, jo, bezvadný, tak on, že rovnou ty lístky koupí a že půjdeme, ne.
1: Mm-hmm.
2: A já jsem si říkala, to je zvláštní, že mají už tak volno, že dřív tam bylo objednávačka na několik snad měsíců dopředu, nebylo možné se tam dostat. No, a tak jsme si říkali, podíváme se schválně, ale kde to přesně je, protože tím, že jsme tam nebyli, tak aby jsme tam nebloudili nějak, tak se mrkneme na mapu. No a zjistili jsme, že máme vstupenky do Vodojemu, ale ne na Žluťák.
1: Odloučené pracoviště.
2: Ale na Špilberku.
1: Aha.
2: Já jsem vůbec nevěděla, že na Špilberku jsou taky Vodojemy, tak. Teda mimochodem, jo. No ale ještě, že jsme si toho zavčas všimli, protože přibíhat teda jako ze Žlutého kopce na Špilas do toho kopce úplně jako nechceš, jo. No každopádně jsme tam byli a bylo to moc hezký a zajímavý. Takže dobrý.
1: Takže doporučujete Vodojemy na Špilberku.
2: Doporučuji i na Žlutém kopci. Doufám, že je brzo uvidím.
0: Provodí Večernice. Každou středu večer. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
3: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Máme 20 hodin 37 minut. Zdraví vás Krokodýlí večernice. Katka.
2: Elena.
1: Ahoj, ahoj. No a my, přátelé, teď se asi tak trošičku, mám pocit, zaměříme na takovou nepříjemnost. A to jsou pokuty za volantem. Je to tak?
2: Je to tak. Já se trošičku rozohním asi.
1: Ne, jenom tady.
2: Ne, jenom malinko, já nebudu tady určitě na tebe přenášet ani na naše posluchače žádnou negativní energii, ale chtěla bych možná spíš upozornit a říct takovou jako zkušenost, co se mně stala.
1: Abyste si dali pozor.
2: Tak, přesně tak. My jsme před rokem jeli do Maďarska, takový komplikovaný výlet to byl, protože se to na poslední chvíli měnilo a tak dále, protože kamarádka onemocněla, tak se změnily plány. Nicméně jsme to přebukovali komplikovaně taky velmi, takže jsme měli radost, že to všechno klaplo. Jeli jsme vlastně do Maďarska a Rakouska, i s kolama a tak dále, bylo to super. No a ejhle, po roce mě přišel takovej pěkný dopis z Maďarska.
1: Po roce.
2: Představ si,
1: nám
2: po roce.
1: Nám přišel pěkný dopis z Rakouska, ale asi za 2 měsíce.
2: Normálně chodí právě tyhle dopisy docela jako brzo, i z toho Rakouska, ale tady přesně po roce. A
1: to je vidět, že tam jsou pracanti docela.
2: Mají toho hodně.
1: A jak velkou pokutu jsi dostala?
2: Čověče, dostala jsem pokutu skoro 4000 a to podotýkám za 300 metrů dálnice, protože oni to tam mají tak jako udělaný, že ty vlastně sjedeš. A tak ten kousek prostě, než se vrátíš zpátky, jasně, tak ti to tam vezme ta kamera a hned.
1: Ale ty jsi říkala, že ty 4000 není jenom ta pokuta, to není. Ještě obsahuje poplatek oni za mají, nějakého právníka, že?
2: Ano, oni mají prostě na to nějakou právní jako kancelář.
1: Pilutové.
2: A takhle oni vydělávají peníze. Takže tak prosím vás, bacha na Maďary.
1: Zdravíme Maďarsko, jako guláš dobrý, ale ty pokuty.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, milí posluchači, středeční večer a s vámi večernice Elena.
2: A Katka, krásný večer vám přejeme, tak můžu tady trošičku malinko pomluvit svou dceru?
1: Pomluvit?
2: Je to vhodný?
1: Pojď nám to říct.
2: Jenom takový malej zahlavec, jako virtuální. Ne, moje dcera za poslední týden zvládla rozbít hned dvě sklinky, jednu na víno, což teda mě moc nepotěšilo. A druhá, ta byla už poslední ze sady broušených sklenic po babičce. A tu jsem si jako hodně hýčkala. Už měla takovej ten jako nahoře na tom okraji, ze kterého piješ, tak už tam byl ten vyroubek, jak už se to někde cinklo, což jsem byla dost jako naštvaná. A teď už nemám ani jedno. Tak to mě jako hodně mrzela chudera, když to rozbila. Tak úplně tak na mě koukala, úplně se zatajeným dechem, vyděšená. Jako jestli to přežiju, jestli ho zabiju, nebo kdo to vlastně přežije, tady tohle. No, každopádně je to jako jenom sklo, co se dá dělat, že jo. Ale říkala jsem si, jak to mám vnímat, tak jako vem to pozitivně. Mám to brát tak, že to přinese štěstí, ty střepy, ty seš pověrčivá.
1: Já určitě
2: totálně,
1: ano.
2: Že?
1: Určitě ano, ale ještě bych řekla, že já bych to brala možná i pozitivně v tom smyslu, že...
2: Že si mám koupit nový
1: No právě, no. Že už byla poslední, tak jako... Tahle sada už je prostě pryč.
2: Už je to minulost.
1: A je potřeba koupit sadu novou.
2: A hlavně, moje dcera je po mně. Prostě šikovná.
1: Taky šikovná.
2: Taky šikovná.
1: Máte to v rodině a koukám, že to není jenom v rodině, je to i v celém rádiu tady, takže to se tady všude táhne.
2: A kolem jako červená nit.
0: Každou středu večer. Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Zbrojovka jde po pauze znovu doma do akce. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme na Srbské Zlín. Tentokrát nás čeká zápas ve znamení oktagonu. Už 3 hodiny před výkopem ožije fanzóna, kde se můžete těšit na podpisovku zápasníků, maskota Gogiho, kolo štěstí, soutěže a další doprovodný program. Probuďte v sobě draka a zaplňme společně Srbskou. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na fczbrno.cz. Fandíme s vámi. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Alvaro Soler tady u nás na Krokodýlu a my jedeme dál.
1: Krokodýl večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
2: 5 minut před 9 večerní a večernice ještě stále s vámi, Elena.
0: Ještě stále s vámi se držíme a Katka, tak vás zdravíme a myslím si, že máte podobnou zkušenost z posledních dnů, když zalezete do nějakého obchoďáku, hned tam na vás útočí sešity, penály, další školní pomůcky, ideálně, když jsou v akci samozřejmě, že jo. No a co si budeme povídat? Tento týden mají přípravný týden učitelé, takže ano. Oni budou na úterý už určitě úplně ready.
2: Oni budou připraveni na ty naše ratolesti, na chystaní.
0: Za to děcka, ty na tom budou asi v něco hůř, ale třeba můžeme zjistit úplný opak. Tak já nevím, co tvoje dcera těší se do školy?
2: Moje dcera mě tvrdí, že se do školy těší, hlavně na kamarádky no, samozřejmě. Jasně. Ale když se jí zeptá někdo jiný, tak říká fuj, blé, ne, fuj, vůbec se mě tam nechce. Musím teda říct, ale že školní pomůcky mě teda letos nějak míjí, já si toho vůbec nevšímám.
0: Mě to taky nechává dost chladnou, ale já myslím, že první a druhý zářijový týden bude divoký jako vždycky, že nám zase připlujou nějaký seznamy, co máme dokoupit a podobně.
2: Dívej, musíme proškolit děti a říct jim, že řeknou paní učitelce, mě tak blbě, že ani nevím, kde mám tušku.
0: No, to nevím, jestli projde. Každopádně moje dcera se třeba strašně těší, ale jenom na první školní den, protože byla vybraná mezi deváťákama, který mají uvádět prvňáčky do školy. A říkala, já jsem si to tak přála.
2: To je strašně moc krásný.
0: 5.9. má narozeniny, myslíš, že to může dostat jako dárek narozkám?
2: Dobrý pokus, ale neprojde to. To neprojde.
0: Tak ale snad vám projde teda to, že budete mít dál krásný večer, my vám ho přejeme. Za chviličku přidáváme, že zlo bude s vámi Jareček.
2: A příště se na vás budeme těšit.
0: Tak
2: dobrou
0: ahoj,
2: noc.
0: Dobrou noc.
1: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Už tuto sobotu se v brněnské zoo koná den adoptivních rodičů a parťáků. Připraven je program pro všechny návštěvníky a něco navíc samozřejmě také pro ty, kteří zvířata podporují prostřednictvím adopcí. Na největším vyškovském sídlišti Osvobození přibylo téměř 130 parkovacích míst. Řidičům začala sloužit k parkování dočasná odstavná plocha mezi železniční vlečkou a supermarketem, kterou pro tento účel nechala radnice upravit. Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil Jakub Pokorný. 29-letý stoper podepsal víceletou smlouvu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: tmou.
1: Ve vysílání Krokodýla s vámi Jarek, nabízím vám ten největší hudební výběr. Přeji krásnou středu 26. srpnovou. Před námi skvělé hity a ty si užijeme, jak se patří na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity, blahopřání také připraveno všem Luďkům, kteří dneska slaví svůj svátek. Pánové, jen to nejlepší od nás Krokodýla, užijte si svátek i hit, co pro vás máme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Radnice městské části Brno-Střed prodlouží úřední hodiny miniúřadu. Od září bude pracoviště v Nádražní ulici otevřené i v sobotu dopoledne. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná počínající plíseň nebo končící datum spotřeby. Na vývoji se podílí také Mendelova univerzita. V Modřicích u Brna začnou v nejbližších dnech platit premiérové modré zóny rezidentního parkování na Brněnsku. Ve většině ulic bude regulace platná od 5. hodiny odpoledne do 6. ráno.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Díla valí dál, Jarek přeje krásný poslech. Teď společně budeme zdravit vás, co nás sledíte a posloucháte v Žabinách. Žabovřesky poslouchají a my jsme za to rádi. Tak si užijte s námi Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Krokodýl stále s vámi, Jarek přeje krásný poslech, my trošku pronikneme do světa sportu, protože právě dnes v roce 2009 český reprezentační fotbalista Pavel Nedvěd oficiálně potvrdil konec své fotbalové kariéry. Přesto spousty sportu dobrého přejeme teď vám pohodu při poslechu Krokodýla. Jarek přeje hezký poslech.

0: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Už tuto sobotu se v brněnské zoo koná den adoptivních rodičů a parťáků. Připraven je program pro všechny návštěvníky a něco navíc samozřejmě také pro ty, kteří zvířata podporují prostřednictvím adopcí. Na největším vyškovském sídlišti Osvobození přibylo téměř 130 parkovacích míst. Řidičům začala sloužit k parkování dočasná odstavná plocha mezi železniční vlečkou a supermarketem, kterou pro tento účel nechala radnice upravit. Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil Jakub Pokorný. 29letý stoper podepsal víceletou smlouvu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Ve vysílání Krokodýla si užíváte skvělé hity. Jarek vám přeje krásný poslech a my se podíváme na trošku smutné výročí. Dnes v roce 1976 se objevil první případ eboli způsobené nejnebezpečnějším kmenem Ebola Zaire. Tak od roku 76 s tímto bojujeme samozřejmě, což je virové onemocnění ze skupiny krvácivých horeček, které napadá člověka a některé další primáty. Teď už ale doufám, jdeme za dalšími hity ve zdraví, přejeme vám zdraví, pohodu, hlavně to zdraví a příjemný poslech hitu Krokodýla.

No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě

Půlnoce nám blíží, stále ladíte středeční krokodýlí plíček, věřím, že si to užíváte. Středa, víte, jak se to říká, jo, odpočinek je třeba, tak odpočívejte a relaxujte se skvělými hity tady na Krokodýlo. My friend!

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

funto. Vědci z Brna zkoumali hraní her kluku může pomoci proti samotě, dívkám ne. I to probereme u nás na Krokodýlu. Ano, herní počítačový her nemusí být pro dospívající jen ztráta času. Podle nové studie může spolehlivé společné hraní a povídání přes chat pomáhat hlavně chlapcům, kteří pak bývají méně osamělí a mívají lepší náladu. U dívek se ale ukázal opačný trend. Sociální hraní u nich vědci spojili s větší osamělostí a depresivní náladou. Tak bacha, holky, ne, kluci ano, ale všichni užívat a pěkně vychutnávat hit za hitem na Krokodýlu.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Say low. Ya tú sabes, no hay más nada.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vychutáváme si na vlně Krokodýla hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech. Teď míříme opět mezi naše nejmenší posluchače. Dětí ve školce jsme se ptali, proč ženy drží diety.
1: Co být hezký?
2: Protože jim se to zdá hezky, že jsou, že pořád hubnou a hudnou. A jak to tělo nemá prostě ty různé potraviny a tak, tak oni ten mozek jako změkne a prostě oni se vidí jako hodně tlustý v zrcadle. Ale přitom jsou hubeny a potom hubnou a hubnou, až to srdce nemá nic.
0: Tolik naši nejmenší posluchači v jedné z brněnských školek, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl, hit za hitem.

dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.